0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.

0: Rádio J. Rádio J. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Rádio Jih. Vy pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz

0: pro dobrou náladu. Rádio Jih.
1: Aj.

0: krásné dobré úterní ráno z ranní jízdy dnes za ten 12. května. A dnes samo sebou z hity pro dobrou náladu, jež budou i dneska v ranní jízdě rády hrát prim, tak už za chviličku To Unlimited a No No No Limit. Taky je Sheeran. A po půl šesté dámy kapelu Street 69 a kousek tančit. Tak co bude se dneska tančit? Dá ti tančit i venku? No, ten vítr, který meteorologové slibují, nás možná trošičku roztočí. Pankrác přinese výrazné ochlazení a větrné počasí. Už za chviličku budeme v úterní ranní jízdě rádia 2 minutky před půl šestou konkrétně.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Počasí.
1: Ráno bude převážně zataženo a zejména ve východní části kraje se může vyskytovat doznívající déšť. Během dne očekávají meteorologové postupně oblačno a srážky se objeví spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. K večeru bude oblačnost obývat. Teploty dnes maximálně do 14 stupňů Celsia. To je to výrazné ochlazení, jež přináší v úterý 12. května Pankrác. No a místy máme počítat se silnějším větrem s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Jak jsme na tom s ranními teplotami? Zdravíme do Klentnice, kde měříte 10 stupňů Celsia, o stupeň více, tedy 11 máme v Lužicích a Velehradě. Uherské Hradiště aktuálně měří 12 stupňů.
0: Rádio Jih. Doprava.
1: Míříme také na cesty. V Brně v Bíteřské ulici před nájezdem na dálnici D1 směrem z centra bude probíhat údržba zeleně. Projíždějte opatrně. A na dálnici D2 narazilo do dopravního značení nákladní vozidlo. Ještě zhruba půl hodinky by na D2 na 8. kilometru na trase Brno-Lanžot mohl být provoz komplikován. Tak opatrně. Šťastnou úterní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
0: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: 5 hodin a 30 minut k tomu, chcete-li půl šesté a v úterý 12. května v ranní jízdě Rádia Jih startují To Unlimited. Tak krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.

Pět hodina, 40 minut, krásné úterní ráno, Moravo, dnes s datem 12. května. Svátek má Pankrác a přestože má jméno Pankrác honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí, nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z takzvaných ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu. Dle lidové pranostiky přicházejí na svátek svatého Pankráce poslední zimní mrazíky. No a podle dostupných statistik najdeme nositele jména Pankrác na Moravě opravdu jen velmi, velmi zřídka. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Buddy a Angela, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No a i dneska 12.5. mrkneme lehce do historie. Dnešní datum nás přinese také do Uherského Hradiště. Jeho obyvatelé si možná vzpomenou, že přesně před 27 lety, tedy 12. května roku 1999, byla v Uherském Hradišti symbolicky završena obnova historické radnice. Asi největším milníkem celé akce bylo slavnostní odhalení sochy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která připomíná jeho odkaz i demokratické tradice města. A teď ruku hore ti z vás, kdo máte, nebo spíš kdo jste měli telefon od Nokia, třeba legendární 3310. Tam se kvůli tomu, že společnost Nokia byla založena před 161 lety.

0: Dvě minutky po 6:15 v úterní ranní zjezd Rýč 69 a tančit, co nevidět Avril Lavigne anebo Tobias Topic, tedy další hity pro dobrou náladu. Jež posíláme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Stejně tak tam pošleme i vtípek od Skřiťáka. Dobré ránečko.
1: No krásné ránečko, máme tady jednu SMS-ku, kterou poslala dcera své mamince. A v té SMS-ce stojí: mami, moc mě to mrzí, ale vypadá to, že jsem těhotná. A odpověď od maminky: no to si děláš je ti 17, za 2 měsíce maturuješ a napíšeš vypadá s měkkým i. Úžasné, gramatika má prostě přednost.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní ráno na celou jíží a jihovýchodní Moravou po 6. hodině. Milk and Sugar a Hey Na Na Na. Taky Miraja, DJ Trips dokola. A Ferrari nabídne Mikulas Josef. Před námi je úterý 12. května, před námi jsou čerstvé jihomoravské zprávy a ty krom jiného prozradí, že včerejší bouřky komplikovaly dopravu na Hodonínsku. Navrch přidáme i aktuální předpověď počasí a jak už jsme dneska říkali, Pankrát přinese výrazné ochlazení a i dneska máme očekávat větrno. Ale víme, kde je krásně teploučko a sluno a můžete tam být díky rádiu gratis.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
0: Odbíjí 6. hodina, přejeme ještě jednou krásné úterní ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Bouřky komplikovaly dopravu na Hodonínsku a Brno vymáhá milionové dluhy za odpad. Hodonínskem se včera odpoledne přehnaly silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Voda zaplavila některé silnice a komplikovala dopravu hlavně na Hodonínsku, Kyjovsku a Veselsku. V Louce omezili provoz na hlavním tahu spadlé dráty, auta tam projížděla střídavě jedním pruhem. Hasiči zasahovali také kvůli popadaným stromům v Násedlovicích a Bzenci a čerpali vodu například v Těmicích, Ratíškovicích, Vacenovicích nebo v Norovech. Brňané musí do konce května zaplatit poplatek za odpad, který letos činí 900 korun na osobu. Město rok co rok posílá upomínky desítkám tisíc lidí a u několika tisíc dlužníků přistupuje i k daňové exekuci. Celkový dluh za nezaplacený odpad v Brně už přesáhl 246 milionů korun. Více než polovinu této částky tvoří penále a náklady na vymáhání. Od poplatku jsou osvobozené například děti do 3 let a lidé starší 70 let.
1: Počasí.
0: Meteorologové dnes očekávají převážně velkou oblačnost. Ráno ještě ve východní části kraje doznívající déšť. Jinak se srážky vyskytnou spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. Večer bude oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji maximálně 14 stupňů Celsia. Do toho místy máme počítat se silnějším větrem s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Minutku a půl po 6. hodině zdravíme do Kyjova a Mutěnic, kde měříte 9 stupňů Celsia, desítku máte na teploměrech v Moravském Žižkově a Spytihněvi.
6: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty. Ve Veselí nad Moravou ve Svatoplukově ulici na kruhovém objezdu stojí porouchané nákladní auto. Počítejte s možným zdržením. Šťastnou úterní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: A na cesty se za pár minut vrátíme, protože za ujíždění před policií mají hrozit až 3 roky vězení. Nabídeme podrobnosti, před námi úterý 12. května, teď jeden z hitů pro dobrou náladu. Milk and Sugar a He Na Na Na. Nezapomeňte, dneska budeme soutěžit třeba o dovču v Řecku.

0: 6 hodin a k tomu 8 minut přesný čas, v úterý 12. května. Dobré ráno, Moravo, toto byl Felix Jen, už základičku Miraj a DJ Trips a Dokola, nebo taky kapela Fun a We Are Young. Míříme, jak jsme slibovali, na cesty, protože řidičům, kteří budou ujíždět před policií a přitom způsobí nehodu nebo někoho zraní, může nově hrozit až 3leté vězení. Počítá s tím alespoň novela trestního zákoníku, kterou předložil ministr spravedlnosti Ronin Tate. Podle něj policisté loni pronásledovali více než 500 řidičů, kteří neuposlechli výzvu k zastavení a nebezpečnou jízdou ohrožovali ostatní. Návrh zároveň zavádí nový trestný čin maření výkonu pravomoci úřední osoby v silničním provozu. Změna má podle ministerstva pomoci přísněji trestat riskantní ujíždění před policejními hlídkami. Minister argumentuje tím, že jednání ujíždějících řidičů je obvykle mimořádně nebezpečné, protože reagují zkratovitě a porušují řadu pravidel. Novinka má postihovat ty zbylé případy, kdy nenastane následek postižitelný současným trestním právem, například kdy řidič ohrozí méně lidí, než vyžaduje trestný čin obecného ohrožení. Samotné ujíždění je totiž aktuálně pouze přestupkem proti zákonu o silničním provozu. Ministerstvo odhadlo, že zavedení nového trestného činu povede k zahájení přibližně stovky trestních řízení ročně. Obžaloby by vždy v prvním stupni projednávali okresní soudy. No, tak za ujíždění před policií mají hrozit až 3 roky. Uvidíme, jestli to všechno projde, klapne. To jsme se dostali do situace, kdy se tady musí upravovat tyto zákony. No, docela mazec. Tak na cestách opatrně, příhem šťastnou cestu. No a za chviličku se vrhneme na svačinky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

6 hodin 17 minut, kapela Fun a We Are Young. Za chviličku Mikuláš Josef a Ferrari, nebo Fun Factory a Celebration, to vše v úterý 12. května v ranní jízdě rádia. Taky u vás teďkom někde kolega nebo kolegyně šustí sáčkem a vytahuje další sušenku a žaludek kolegy nebo kolegyně hraje možná o kapičku po ránu hlasitěji než rádio. No tak to je jasný signál, že je čas na pořádnou svačinu. Rádio jich dnes vyráží do firem po celé jižní Moravě a veze koláčky z Milotic i dobroty od Racia z Břeclavy. Každý všední den vám zpříjemníme pracovní ráno a zachráníme možná že i týmovou náladu dřív než někdo s tím třeba nevím, kancelářskou kytku. Přihlaste sebe i kolegy právě teď a nechte si dovést svačinu do práce, jde to velmi jednoduše přes náš web www.radioich.cz. No a dneska Vojta vyrazí třeba do společnosti Grabis do Skoronic. Uvidíte se s rádiem Jichy v Šardicích, kam Vojta dorazí se svačinkou do charitativní pečovatelské služby a společnost PS Plast Násadlovice se také přihlásila o svačinku, což značí, že i tam dneska Vojta dorazí. A buďte úplně v klidu, neprošvihnete to, protože než vám svačinku Vojta doveze, tak se vám ozve www.radioich.cz. Přihlaste se o svačinku do práce i vy. Tak to časně z rána a už zítra můžeme svačinku dovést i k vám. Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3.

0: Hezké úterní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Toto byli DJ David Guetta, jsem Martin. Po půl sedmé už kapela Krištof a Šňůry. V hudební Šňůře budou pokračovat Bruno Mars a Mark Ronson. A po ránu se zapojí Miley Cyrus. Za chviličku další krátké jihomoravské zprávy, pohled na ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty. No a v této hodince budeme opět a znovu hledat správné místo v letadle, možná, že už dneska někdo z vás uspěje a získá dovču to luxusní pro dvě osoby v hodnotě téměř 30 000 korun. A nebo byste raději elektrokolo? I v tomto případě může Rádio Jih Rádio Jižní Moravy sloužit.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Dobré úterní ráno, Moravo, je přesně 6:30.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Nemocnice TGM Hodonín začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon má zrychlit diagnostiku i ošetření pacientů a zlepší návaznost akutní péče v regionu. Pracoviště bude fungovat nepřetržitě a zajistí akutní péči pro více než 60 tisíc obyvatel. Řidiče u nákupního centra Olympia Brno čekají během letních prázdnin dopravní komplikace. Silničáři plánují opravu krajské silnice 152 v Modřicích kvůli špatnému stavu vozovky a opakovaným výtlukům.
6: Počasí.
7: Aktuálně měříme v Uherském Hradišti 12 stupňů, desítku hlásí Radio Velké Bílovice a Kunovice.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A znovu taky na cesty na dálnici D2 na 16. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Dejte pozor na porouchané osobní auto na krajnici. Připomínáme, ve Veselí nad Moravou ve Svatoplukově ulici stojí porouchané nákladní auto a na Brněnsku mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi dejte pozor na kamení na silnici. Je to silnice druhé třídy číslo 152. Šťastnou úterní cestu.
8: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Znají to asi mnohé maminky, jen se na chvíličku otočí a dítko, hle, už je tam či onde. Co se stalo mamince v Indonésii, jež si na chvíli odskočila, kde skončil její dvouletý syn, prozradíme v raní jízdě rád jejich už za pár minut. Teď 6:30, servírujeme hity pro dobrou náladu. Na celou jižní a jihovýchodní Moravu letí kapela Krištof a Šňůry a za chvíličku se přidají slibovaní Bruno Mars a Mark Ronson. Dobré ráno, Moravo.

0: 40 minut po 6. hodině, Bruno Mars, Mark Ronson, za chvilečko Nelly Furtado a Timbaland, anebo taky Miley Cyrus. A v úterý 12. května už nabízíme v ranní jízdě rádia takového, řekněme, napůl Spidermana. Jak už jsme říkali před pár minutkama, mnohé maminky to znají, jen se na chviličku otočí a dítko, hle, už je fuč. A něco obdobného zažila i maminka v Indonésii. Tu pořádně vyděsil dvouletý chlapeček, protože když si žena jen na chviličku odskočila, její syn mezi tím vylezl na střechu domu a neuměl se dostat zpátky dolů. Na pomoc tak okamžitě přiběhli sousedé, kteří přistavili žebřík a společně ho dostali bezpečně na zem. Podle maminky se chlapec pravděpodobně vyšplál nahoru přes kurník u domu a přitom byla jenom chvilička. No, celý příběh naštěstí skončil dobře a dítě vyvázlo bez zranění a mám takový pocit, když teď je to takový Spider-Man na půl, tak časem se z něho asi nestane vyloženě Spider-Man, ten zůstane na filmových plátnech, ale dobrý pokryvač by z něho určitě mohl být, jako ve dvou letech vyšplhat jako na střechu.
1: No, no, na druhou stranu je to ten typický příklad toho, když se říká, že u toho dítěte nikdy nevíš, co bude za pět minut a je potřeba doopravdy neustále ho mít na očích. Vidíš tady jako relativně krátká chvíle a hups, už bylo dítě na střeše. Doopravdy jako mnozí rodiče určitě potvrdí, že doopravdy nezbývá nic jiného než hlídat, hlídat a zase hlídat.
2: 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl

0: 13 před 7 hodinou Miley Cyrus, za chvíličku a háčí a Take On Me a pohled do let 80. Jak už jsme zmiňovali, dnes úterý 12. května Pankrác přináší výrazné ochlazení a také větrné počasí. Víme ale, kde je krásně teplo a sluno.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: No ale taky víme, když se díváme do té tabulky volných míst v letadle, že tady přibylo další místo, které jste typovali znovu. Přesto, že už bylo typováno, tak mám takový pocit, že ta tabulka, kterou my si tady pečlivě zapisujeme nebo vytváříme, nejenom v ranní zdi rádiích, ale vůbec ve vysílání rádiích, Rádia Jižní Moravy, by se vám hodila a mohla přinést tížené volné místo v tom letadle. My už jsme to včera slíbili, že kdyby to náhodou dneska neklaplo, tak mezi 9. a 10. dodáme onu nápovědu v podobě této tabulky, jež bychom zveřejnili na našem webu www.radiojih.cz. Ale přece jenom to ještě zkusíme to bez té nápovědy. Pevně věříme, že se na vás dneska to štěstíčko usmě. Tedy když mu půjdete naproti, a to přes linku 518-345-678, stále hrajeme o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 tisíc korun a stále ještě nemůžeme najít to správné místo v letadle, které by vás převezlo k čistému Egejskému moři s dlouhou obláskovou písečnou pláží. Tedy i dnes můžete vybírat z čísel 1 až 25 a z písmen A až F a ideálně, jak už bylo řečeno, aby to bylo místo, které ještě typováno nebylo. Zužuje se to, ale na stranu druhou nějaké to volné místo, i to, které není rezervováno pro vás, tam bohužel stále ještě je. Tak kdo pak to dneska s námi zkusí? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marie.
0: Maruška volá odkud, prosím?
2: Hroznová Lhota.
0: Tak Maruško, i vás se týká termín 11. až 18. června a to už určitě víte.
2: Ano.
0: Tak jste si zkontroloval u svého zaměstnavatele, tedy pokud si zrovna sama nešéfujete, že byste dostala volno?
2: Určitě ano.
0: Super. Tak moc vám držíme pěsti a snad už se to dneska 9 minut před 7 hodinou podaří. Jsem s tím správným místem v letadle.
2: A4.
0: No tak můžeme říci, že toto sedadlo ještě typováno nebylo, takže vy si děláte poznámky.
2: Ano.
0: To je dobře. Tak pojďme se podívat, zdali pak A4 je to správné místo letadle, které naši posluchačku vezme do Řecka, aby si užila po zádeho volnička, relaxu a klidu. A4. No, ne.
2: Tak, no jo.
0: Tu A4, kterou tady mám, podobě nějakých poznámek můžu hodit do koša. A4 to není, ale zase jste pomohla těm dalším, kteří to budou zkoušet po vás, že A4 není to správné místo letadla. Vím, slabá náplast, ale je to hra. Moc děkujeme, krásný den přejeme.
2: Já taky, krásný
0: den. Mějte se, naslyšenou. No a rád bych taky dodal, že za 8.40 hodin to i tato posluchačka může zkusit znova. Ale je otázka, jestli někdo z vás ji hned předběhne. Třeba už té další hodince raní zde rádích, kdy budeme opět a znovu společně s vámi hledat místo v letadle, které na brněnské letiště přistaví cestovní kancelář KM Travel, partner naší soutěže www.kmtravel.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: něco na té starší muzice prostě je. Něco fantastického a háči Take On Me a kousek Vitálii z 80. let po 7. hodině. Třeba Avicii a jeho Wake Me Up. Startovací muzika, již vás vytáhne z postele. V případě tedy, že tam ještě jste v úterý 12. května. Na playlistu po ránu vraní zděj Taylor Swift. A taky Mara Strace. Rozhodně se nestratili čerstvé jihomoravské zprávy za ten 12. května. Už za chviličku vám rozradíme, že Hodonínská nemocnice zahájila stavbu urgentního příjmu. Návrh přidáme aktuální předpověď počasí. Ano, lehce se nám ochladilo. Možná, že pro některé z vás až příliš. No, budeme konkrétnější, co nevidět, ale rozhodně vás dneska potěšíme třeba i svačinkami.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna na Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět vrtlínek velký jak kedlubny. A kedlubny jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
7: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Hezké úterní ráno, Moravo je 7.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Hodonínská nemocnice zahájila stavbu urgentního příjmu a silničáři opraví silnici u Olympie v Modřicích. Nemocnice TGM Hodonín začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon má zrychlit diagnostiku i ošetření pacientů a zlepší návaznost akutní péče v regionu. Pracoviště bude fungovat nepřetržitě a zajistí akutní péči pro více než 60 tisíc obyvatel Hodonínska. Stavba naváže přímo na pracoviště zobrazovacích metod, takže pacienti nebudou muset podstupovat zbytečné přesuny mezi odděleními. Dokončení nového urgentního příjmu plánuje nemocnice na říjen příštího roku. Řidiče u nákupního centra Olympia Brno čekají během letních prázdnin dopravní komplikace. Silničáři plánují opravu krajské silnice do 152 v Modřicích kvůli špatnému stavu vozovky a opakovaným výtlukům. Práce se dotknou hlavně křižovatky u Olympie a směru na Chrlice. Oprava bude probíhat po etapách za provozu, aby zůstal zachován příjezd k obchodům i čistírně odpadních vod. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou kolem 5 milionů korun.
1: Počasí.
0: Už je to prostě tak, Pankrát přináší výrazné ochlazení a větrné počasí. Dnes očekávají meteorologové převážně velkou oblačnost. Ráno ještě ve východní části kraje doznívající déšť, jinak se srážky vyskytnou spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. Večer bude oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji 14 stupňů Celsia, ale pozor, máme místy počítat se silnějším větrem s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což pocitově teploty pochopí. pochopitelně srazí. No a minutku po 7. hodině Veselí nad Moravou, Domanín, Moravská Nová Ves i Napajedla schodně měří po 9 stupních Celsia.
13: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké úterní ráno i na cesty. Připomínáme na D2 na 16. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Odstavené osobní auto na krajnici. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Že má svátek Pankrác, už víme, ale co se stalo v historii dnešního dne, to vám prozradíme už za chviličku. Teď je tady Avicii, Wake Me Up.

0: Rvačka Rebí a Touch the Sun, 9 minut po 7 hodině, v úterý 12. května, v ranní jízdě rádia. I kdo může za současné ochlazení, no tak vždycky se to musí na někoho svést, prý za to ale může Pankrác. No a přestože má jméno Pankrác honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí, nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z takzvaných ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu. Dle lidové pranostiky přichází na svátek svatého Pankráce poslední zimní mrazíky. Tak v úterý 12. května Pankrácům blahopřejeme, i když na Moravě, no to na celé, bychom je spočítali na prstech jedné ruky. I přesto blahopřejeme, za chviličku pošleme hudební dárek, o který se dneska postará Taylor Swift. Buddy a Angela, svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky, tedy mezi hafany a kočičkami, dneska slaví Buddy a Angela, takže blahopřejeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu a zároveň se díváme do historie, protože jak už jsme prozradili, kalendář dneska ukazuje 12. květen, tedy datum, který nás přináší do Uherského hradiště. Jeho obyvatelé si možná vzpomenou, že přesně před 27 lety, 12. května roku 1999, byla v Uherském hradišti symbolicky završena obnova historické radnice. Asi největším milníkem celé akce bylo slavnostní odhalení sochy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, jež připomíná jeho odkaz i demokratické tradice města. No a teď ruku hore ti z vás, kdo máte, nebo spíše jste měli, někdy telefon od Nokia, třeba legendární 3310. Tam se kvůli tomu, že společnost Nokia byla založena přesně před 161 lety, 12. května roku 1865, a jak už to datum přesně řečeno rok napovídá, zpočátku nešlo o firmu s elektronikou, naopak to byla papírna, posléze vyráběla gumové výrobky a až poté jsme se dočkali moderní techniky, odolné techniky, třeba při vzpomínce na telefon, na tu legendární Nokia 3310. Tak tolik lehký pohled do historie, teď zpátky k Pankrácům, jež mají dneska svátek, tady od nás hudební dárek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: ztracený, když tě život kope do zadku. Ano, jsou takové chvíle v životě, ale pak jsou přesně opačné, ty nejpříjemnější.
1: No a v Texasu to bylo příjemné hned na čtyřikrát. Páru se totiž narodila jednovaječná čtyřčata, což je dle odborníků skutečně obrovský mimořádně vzácný případ a nestává se to rozhodně každý den. Holčičky dostaly jména, která všechny začínají na písmenko A, konkrétně Amora, Analia, Aria a Azura. Maminka dle ultrazvukových vyšetření zpočátku očekávala dvojčata, s tím byl ten pár tak jaksi jako obeznámen, že ta dvojčata by snad nějak jako zvládla, ale lékaři nakonec objevili hned 4 miminka. Budoucí zdravotní sestra přiznala, že nejdříve nevěřila vlastním očím a rozplakala se. Prý ani sama nevěděla, jestli vlastně teda štěstím nebo tím, jestli to vůbec zvládnou. Já myslím, že to byly takové smíšené emoce. Její partner si dokonce myslel, že jde o vtip, dokud neviděl snímek z vyšetření. Pak teda pochopil, že opravdu o vtip se nejedná. Lékaři označili těhotenství za extrémně vzácné. Pravděpodobnost je podle nich asi 1 ku 15 milionům. Taková je pravděpodobnost toho, že se narodí jednovaječná čtyřčata. Holčičky se narodily, jak už to u takových těhotenství bývá, posléze předčasně v 30. týdnu. Několik týdnů strávili na oddělení pro nedonošená miminka, nicméně všechna jsou v pořádku. Rodina z Texasu se tak během jediného dne rozrostla ze 3 členů rovnou na 7. 3 děti už tady tento pár měl. No tak si položme všichni otázku, jestli 7 dětí už není docela dost, jako no.
0: Tak přejeme princeznám samozřejmě hodně zdravíčka a rodičům hodně síly.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 000. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se před půl osmou přinášíme vraní z Gerády a jejich další hudební meny. Bylo jsme Pecka Friday, i když je tady úterý 12. května. Na playlistu Benson Boone. A nebo Síla starých vín kapely Škvoř. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě shrneme v krátkých jihomoravských zprávách. Už za chvíličku budou v éteru. Takže na celé jižní a jihovýchodní Moravě se dozvíte, co nového. Mrkneme na ranní moravské teploty a podíváme se taky za vámi na cesty. A budeme před 8 hodinou hledat správné místo v letadle. Stále ještě šance, že někdo z vás získá luxusní leteckou dovolenou v Řecku v hodnotě téměř 30 tisíc korun.
1: Myslíte si, že znáte jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
2: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Je půl osmé, přeme z raní zdy, hezké úterní ráno.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: V Hodonínském se včera odpoledne přehnaly silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Voda zaplavila některé silnice a komplikovala dopravu hlavně na Hodonínsku, Kyjovsku a Veselsku. Brňané musí do konce května zaplatit poplatek za odpad, který letos činí 900 korun na osobu. Město každoročně posílá upomínky desítkám tisíc lidí a u několika tisíc dlužníků přistupuje i k daňové exekuci.
7: Počasí.
8: Momentálně měříme v Brně 8 stupňů, tu samou teplotu hlásí Čič a Slavičín, Rakvice mají 10.
7: Rádio Jih, doprava.
6: A znovu taky na cesty, podíváme se na dálnici D1, D2 i na Brněnsko. Začneme tedy na dálnici D1 mezi 240. a 230. kilometrem ve Spinu na Vyškov, probíhají na krajnici práce údržby. Projíždějte opatrně. Na D2 na 16. kilometru ve Spinu Břeclavi na Brno stále stojí porouchané osobní auto na krajnici, taky nadále tady opatrně. A na Brněnsku mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi dejte pozor na kamení na silnici. Šťastnou úterní cestu.
7: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu
6: přidáme další hity pro dobrou náladu a taky se podíváme do Mexika, kde budou mít kratší školní rok. Proč? Prozradíme už co nevidět.
7: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Lady Gaga, Born This Way, 7.38, krásné úterní ráno, Moravo. Už jsme několikrát říkali, že tady je 12. květen a to v podstatě značí, že ono to funkne jak nic a budou tady zase letní prázdniny, tak si je někteří budou užívat, že je školou povinní.
1: Ano, ano.
0: A my budeme moci akorát tak tiše závidět. Ale Mexičané, kam se teď vydáváme, kritizují plán na výrazné zkrácení školního roku. Výuka by mohla skončit už začátkem června místo poloviny července a úřady to vysvětlují nejenom vlnou veder, ale i letošním fotbalovým mistrovstvím světa, které bude Mexiko hostit společně se Spojenými státy americkými a Kanadou. Rodiče i firmy ale upozorňují, že nemají čas řešit, kde a kam jejich děti zamíří, prostě jako kdo se postará během těch prázdnin o jejich děti. Prezidentka Claudia zatím uvedla, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo, ale je velká pravděpodobnost, že prostě školní rok se zkrátí kvůli nejenom vlně veder, ale i letošnímu fotbalovému mistrovství světa. Myslím si, že mnozí školáci by to přivítali.
1: No je.
0: Nejenom u nás, ale v Mexiku samozřejmě pohled rodičů už je někde jinde. Doplňme tedy, že Mexiko je spolu se Spojenými státy a Kanadou pořadatelskou zemí letošního mistrovství světa ve fotbale, jež se koná od 13. června do 19. července. No ale ohledně šampionátu panují také obavy, zda se Mexiku podaří zaručit dostatečnou bezpečnost pro fanoušky vzhledem k násilnostech páchaným drogovými kartely. Jako Mexiko na jedné straně pro cestovatele asi fajn místo.
1: Lákavé, ale nebezpečné, no.
0: Ale jsou místa, kam by se asi prostě člověk vydávat sám neměl. No,
1: no to no. Tak to by byla zase debata úplně jiná. Tady si myslím, že co ohledně to, co jsi říkal, tak je to tak jako ruku v ruce. No, tak jako v červnu vedro bývá už i tady a vezměme si, jaká teplota bývá jako i v jihomoravských školách a tak dále v červnu, když už je teplo, katastrofa, vydýchaný vzduch a všechno. Takže v Mexiku to ještě znásobné, tam je to ještě horší. Takže to by dávalo smysl. No a když se k tomu ještě připočítá onen světový letošní šampionát, no tak to dává smysl tuplem. Takže si myslím, že v Mexiku to určitě projde. No.
0: A šlo by to převést třeba i na české poměry, kdyby bylo třeba nevím, nějaké mistrovství světa v ledním hokeji, které by se pořádalo v České republice, tak by se třeba řeklo v květnu, že jako víte co, vedte si na 14 dnů volno, jako nemá cenu, my se stejně berte věnovat hokeji.
1: Už jsme to tady měli, že 2024 byl poslední šampionát, ten pořádán u nás dopadl výborně, že? No ale nic takového jsme nezažili, že bychom jako přerušovali tady školu. No přeci jenom jako je to mistrovství je povětšinou jako v tom květnu a tam se to jakože ještě nějakým způsobem jako dá. Na ty teploty by to asi nešlo moc vést.
0: Takže milí školáci, buďte v klidu, vám tady někdo školí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pátky po 7:45. Ano, je to v podstatě typovačka. Je to v podstatě o štěstíčku. Ale přeci jenom musíme tomu štěstí naproti.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: 11. až 18. června letošního roku vypnete. V dobrém slova smyslu budete si užívat jenom řeckého sluníčka, klidu, pohody a relaxu. Zasloužíte si to. A navíc ušetříte, protože stále hrajeme o luxusní leteckou dovolenou v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě 28 tisíc korun. Možná, že už jste krom toho správného místa v letadle, na kterým zatím ještě stále pátráme, bohužel bezvýsledně, taky přemýšleli, kdože by si zasloužil vlastně letět s vámi. Nebo že už o tom máte jasno? Dobře, necháme to samozřejmě na vás. Kdo si bude užívat čistého Egejského moře s dlouhou obláskou?

0: písečnou pláží společně s vámi ve vile Eleny v letovisku Pevky, 60 metrů od pláže. Co je ale podstatné, to správné místo v onom letadle. Slíbili jsme včera nějakou tu nápovědu, když to neklapne, dodáme ji, mezi 9 a 10 bychom zveřejnili námi pečlivě vypisovanou tabulku již typovaných míst v letadle, ale jsou i tací mezi vámi, kteří si taky dělají takovou tu tabulku, že? A nebo máte dobrého pamatováka a všechno si pamatujete. No a pak jsou tací, kteří zkouší místa v letadle, která už tady typována byla, a tudy cesta, jak jsme taky říkali, kolikrát nevede. No nic, nebudeme to zdržovat, pojďme jenom připomenout. 1 až 25, A až F, to jsou čísla a písmena, z níž můžete vybírat i nadále. Je to samozřejmě jen a jen na vás. Nám nezbývá, než vám držet pěstí a věřit, že teď přes linku 518-345-678 se někdo z vás dostane do Řecka na vysněnou dovolenou. Tak dobré ráno, komu přejeme?
1: Dobrý den, tady Hana.
0: Dobrý den, Haničko, odkud voláte?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se, tady raní z rádia. Haničko, jste tam?
1: Ano. Ano, jsem tady.
0: Super, prozradíte nám, odkud voláte?
1: Z Břeclavy.
0: Super, tak Hani, my hledáme správné místo v letadle, ještě je rezervováno pro vás a ještě pro někoho, aby vás zavezlo do Řecka, abyste si užívala dovolenku. Tak vás poprosím o to správné místo v letadle.
1: No, tak já bych tipla sedadlo C4.
0: C4. C jako Cecílie a čtyřka jako u kolegy oblíbená známka na základce. C4, jo? Zkusíme to. Držíme pěstí. C4. Pojďme. Hadíme kufry, pas, plavky, sleší brýle a vyrážíme vstříc Řecku. C4, ale tak není správné sedadlo. Tak je tam vůbec, nebo tam není? Je. Už asi hodně je. Dlouho ho tady vidíme, ale to tak celé. No, moc děkujeme, zdravíme do Břeclavy, mějte se hezky a
1: sladíme příště.
0: Taky děkujeme, naslyšenou. C4, dámy a pánové, další místo v naší tabulce, které si můžete škrtnout, to není to správné místo v letadle, ještě rezervováno pro vás. No a jak jsme řekli, dodáme nápovědu, tak poslouchejte dál raní z rádiích a vůbec vysílání rádiích, protože budeme pokračovat v tom společném hledání toho správného místa v letadle a možná, že vám tomu dopomůže i ona nápověda. Zcela upřímně jsem si teda ale myslel, že to zvládnete bez ní, ale když vám pomůže, proč ne? Zdravíme partnera soutěže, letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel www.kmtravel.cz a veškeré info o této soutěži a nápovědu časem objevíte taky na našem webu www.radiojich.cz. Ale buďte v klidu, my vám to všechno prozradíme, aby vám to náhodou neuteklo.
2: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jich.
3: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Rádio Jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jedno i dneska, v úterý 12. května, alespoň místy mohou všimnat sluneční paprsky. Dobré ráno, Moravo, za námi Katy Perry, před námi Gigi D'Agostino a po 8. hodině L'Amour Toujours. Stejně jako Bibi Rexha. Nebo Kalina Viktor Šín. Brno vymáhá milionové dluhy za odpad. Věnovat se tomu budou úterní jihomoravské zprávy rádia. A my se budeme věnovat dál soutěžím po 8. hodině. Nabídneme soutěž Dejte si pozor na jazyk a nevzdáváme boj o hledání správného místa v letadle směřující do Řecka.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře. Tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě, už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května, dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nicolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a Zamišník a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
3: Hezké úterní ráno, Moravo, máme 2:08.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Bouřky komplikovaly dopravu na Hodonínsku a Brno vymáhá milionové dluhy za odpad. V Hodonínském se včera odpoledne přehnaly silné bouřky s kroupami a přívalovým deštěm. Voda zaplavila některé silnice, komplikovala dopravu hlavně na Hodonínsku, Kyjovsku a Veselsku. V Louce omezili provoz na hlavním tahu spadlé dráty. Auta tam projížděla střídavě jedním pruhem. Hasiči zasahovali také kvůli popadaným stromům v Násadlovicích a Bzenci a čerpali vodu například v Těmicích, Ratíškovicích, Vacenovicích nebo v Norovech. Brňané musí do konce května zaplatit poplatek za odpad, který letos činí 900 korun na osobu. Město každoročně posílá upomínky desítkám tisíc lidí a několika tisíc dlužníků přistupuje i k daňové exekuci. Celkový dluh za nezaplacený odpad v Brně už přesáhl 250 miliardy. Více než polovinu této částky tvoří penále a náklady na vymáhání. Od poplatku jsou osvobozené například děti do 3 let a lidé starší 70 let.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Dnes očekávají meteorologové převážně velkou oblačnost, ráno ještě ve východní části kraje doznívající déšť, jinak se srážky vyskytnou spíše na menší části kraje ve formě drobnějších přeháněk postupujících od severozápadu. Večer bude oblačnost pozvolna ubývat. A jak to bude s odpoledními teplotami v Jihomoravském i Zlínském kraji? Maximálně 14 stupňů Celsia. Pocitově srážet teploty bude silný nárazový vítr kolem 15 metrů za sekundu. 3 minutky po 8 hodině v Brně a Boršicích 8, Němčičky měří 9. Zdravíme na radio, kde měříte 10 stupňů Celsia.
2: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Ve Zlíně v Okružní ulici na křižovatce se Středovou probíhá řízení provozu příslušníky policie. Projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Za ujíždění před policií mají hrozit až 3 roky vězení. O tom bude další téma úterní ranní jízdy. Samozřejmě nabídneme slibovanou soutěž. I dneska tady pro vás budeme mít soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře další vstupenky na MKLV Fest, jež se uskuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově. Teď už ale v úterní ranní jízdě za ten 12. května italský mák Gigi D'Agostino.

0: Alexa vytáhla Faithless. A my jsme vám to nabízeli v úterní ranní jízdě. Přidají se za chvíličku Shakira nebo Calvin Harris a Sam Smith. Teď zpátky na cesty. Jak jsme říkali, řidičům, kteří budou ujíždět před policií a přitom způsobí nehodu nebo někoho zraní, může nově hrozit až 3leté vězení. Počítá s tím alespoň novela trestního zákoníku, kterou předložil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Podle něj policisté loni pronásledovali více než 500 řidičů, kteří neuposlechli výzvu k zastavení a nebezpečnou jízdou ohrožovali ostatní účastníky silničního provozu. Návrh zároveň zavádí nový trestný čin maření výkonu pravomoci úřední osoby v silničním provozu. Změna má podle ministerstva pomoci přísněji trestat riskantní ujíždění před policejními hlídkami. Ministr argumentuje tím, že jednání ujíždějících řidičů je obvykle mimořádně nebezpečné, protože reagují zkrátkovitě a porušují řadu pravidel. Novinka má postihovat ty zbylé případy, kdy nenastane následek postižitelný současným trestním právem. Například, když řidič ohrozí méně lidí, než vyžaduje trestný čin obecného ohrožení. Samotné ujíždění je totiž aktuálně pouze přestupkem proti zákonu o silničním provozu. Ministerstvo odhadlo, že zavedení nového trestného činu povede k zahájení přibližně stovky trestných řízení ročně. Obžaloby by vždy v prvním stupni projednávali okresní soudy. To tak je smutné, že kvůli silničnímu provozu a některým neřádům musí vznikat nové zákony.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19 minut po 8 hodině, Calvin Harris, Sam Smith, za chviličku Kalina, Viktor Sheen a jejich Safír. Máme úterý 12. května, když se řekne podvod, tak si pod tím můžeme vybavit cokoliv, třeba i písničku od Nedvědu nebo Honzy Nedvěda, to je pěkná písnička, ale jinak podvod působí samozřejmě zle, hnusně, škaredě.
1: No a máme tu další podvodníky, kteří zase našli nějakou tu cestu, jak vytřískat z podvedených peníze. Podvodníci nyní přichází s novým trikem, zaměřují se hlavně na lidi, co hledají brigádu. Teď před létem samozřejmě jich není málo. Nejenom na ty, co hledají brigádu, ale třeba nějaké přivýdělky přes internet. Na pracovních portálech tito podvodníci nabízí snadnou práci z domova. Například, teď si na to dávejte pozor, testování bankovních aplikací nebo jednoduché úkoly na sociálních sítích. Vypadá to lákavě, ale bohužel opak je pravdou. Zájemcům slibují tisíce korun měsíčně za pár minut práce denně a bla bla bla bla. Člověk musí zase vzít ten rozum do hrsti a vědět, že za pár minut měsíčně vám nikdo jako nějaké ty velké hrachy nedá, působí to lákavě, ale skutečnost je jiná. Chtějí, aby se lidé založili bankovní účet a předali jim přístupové údaje. Na to už byste měli doopravdy mít takovou tu, jak říká teď mladá generace, red flag přímo před sebou. Prostě nějaký ten varovný signál. Podvodníci účet pak využívají k převádění peněz získaných z jiných podvodů a z důvěřivých lidí se stávají takzvaní bílí koně. Policie upozorňuje, že i když člověk netuší, co se děje, může mít kvůli tomu navíc problémy se zákonem on sám. Hrozit mu klidně může i trestní stíhání. Podezřelé prý bývají hlavně nabídky, kde někdo slibuje vysoký výdělek za velmi jednoduchou práci a komunikuje jenom přes WhatsApp nebo Telegram. Odborníci radí nikdy nikomu neposílat přístup k bankovnímu účtu, stejně tak nemáte přeposílat cizí peníze a každou podobnou nabídku si důkladně ověřit. Přece není normální, abyste někomu dali účet a ten někdo přes vás posílal někam peníze, to snad musí každému normálnímu přijít jako na mysl, že to není normální a že ten někdo na tom druhém konci bude podvodník jako řemen.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: těch levějších, třeba Ray Dalton. A v úterní ranní zírády je jich zazní Tom Cruise. Na jižní a jihovýchodní Moravě se pořád něco děje a tak vám už za chviličku nabídeme další úterní krátké jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz.

0: zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
1: Hi, hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hezké úterní ráno, 8 hodin 30 minut.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Nemocnice TGM Hodonín začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon má zrychlit diagnostiku i ošetření pacientů a zlepší návaznost akutní péče v regionu. Řidiče u nákupního centra Olympia Brno čekají během letních prázdnin dopravní komplikace. Silničáři plánují opravu krajské silnice 152 v Modřicích kvůli špatnému stavu vozovky a opakovaným výtlukům.
6: Počasí.
7: Momentálně měříme v Kyjově 9 stupňů, osmičku hlásí Velká nad Veličkou a Spytihněv, Lednice měří 10.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: V Palachově ulici v Břeclavi dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. Počítejte se zdržením. A připomínáme, ve Zlíně v okružní ulici na křižovatce se Středovou probíhá řízení provozu příslušníky policie. Projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
5: Tina Turner, the best. Už teď na celou jižní a jihovýchodní Moravu spěchá z hodonínského studia ranní jízdy a my přidáme další super soutěž.

0: Pondělní ranní z Gerardich Radio, ten na záchvičku Tomáš Klus a kousek do kola, čas 8.39, čas na soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A další vaše šance ulovit dva lupeny na Mklv Fest, jež jsou skuteční 1. srpna na Amfiku v Mikulově. Živě vystoupí Mikolas, Josef, Ben Christovou, Pam Rabbit, Mike Spirit, Adamiši, Kontrafakt a mnoho, mnoho dalších. Tak připravte si mobilní telefony anebo pevné linky, záleží na vás. Rozhodně, ale musíte volat k nám sem do studia na 518345678. Tak za 5, 4, 3, 2, 1 v Chill aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia. Kdo má chuť zažít kulturu živě, volejte k nám sem do studia. Dobré ráno, komu? Haló, haló, slyšíme se tady ráno z rádia. Dobrý den, koho pak tam máme?
2: Kristýna.
0: Kristýna volá odkud?
2: Já volám z Břeclavy.
0: Super, Kristýnko, prosím tě, dej si trochu potichu rádio, aby jsme se dobře slyšeli.
2: Jo, už je to slumené.
0: Ano, už je to slumené, už se neslyšíme čtyřikrát. Tak Kristýnko, jak se máme?
2: Dobře.
0: Super.
2: Dobrý.
0: No já už vám taky dobře děkuju za optání. Mimochodem, hrajeme o dvě vstupenky na Mklv Fest v případě výhry. Koho bys vzala sebou? Kdo si to podle tebe zaslouží?
2: Můj přítel asi.
0: Super, počkej, co to asi tam? Máš tam nějaké kamarádky, které by šly taky s tebou, že?
2: No, jasně.
0: Super. Tak pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Já jsem tady soutěžím o Řecko, ale tak nevadí.
0: Ne, o Řecko ne, čověče. A chceš soutěžit o ty lupeny na Mklv Fest?
2: Jasně.
0: Jo, o Řecko můžeš zkusit potom taky, když se na tebe uspěje štěstí. Takže v naší soutěži si musíš teď dávat 30 vteřin pozor na jazyk, dokážeš to?
2: Ano.
0: Dáváš si pozor na jazyk ve vztahu?
2: Ne.
0: Ne. A v práci?
2: Ne.
0: Ne. Dobře, tak jsme si to vyzkoušeli na nečisto a teď můžeme ušít na to ano, ne. Teď prosím pěkně nepoužívej, jo?
2: Ano.
0: Na to. Prosím tě, zdají se ti někdy hrozné sny?
2: Nevím o tom.
0: Nevíš o tom, že by se ti zdály někdy hrozné sny, jo?
2: Nevím.
0: Mhm. Probudila ses někdy uprostřed snu?
2: Určitě.
0: Uprostřed nějakého škaredého snu?
2: To prosím mě.
0: A zkus odpovědět celou větou, zkus to dát nějak dohromady. Probudila ses někdy uprostřed snu?
2: Občas se mi to stává.
0: Čověče, ale ty tam máš dobrou nápovědu, že? Stáváš na první zazvonění budíku?
2: Stávám až tak na pátý budík.
0: Jak to?
2: Protože jsem spáč velký.
0: Aha, a prosím tě, otužuješ se po ránu studenou vodou?
2: Neotužuju, otužuju se až večer v rybníku.
0: Tak co, myslíš si, že jsi uspěla dneska?
2: Možná...
0: To soutěž, to už můžeš mluvit normálně, čověče.
2: Ano.
0: Ano, ano, ano, ano. Dvě vstupenky na Mklv Fest jsou tvoje, užij si to, ať už s přítelem nebo s nějakou tvojí kolegyní, kamarádkou. No a kdybys chtěla soutěžit to Řecko, tak to zkus další hodince, jo?
2: Jo, dobře, díky.
0: Taky měj se hezky, ahoj, čau.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pytlíku, jak tam kolega nebo kolegyně vytahuje další sušenku, protože má hlad. A to šustění těch pytlíků je tam hlasitější než rádio. Do toho je, dámy a pánové, jasný signál, že je čas na pořádnou svačinu. Rádio jich i dnes vyráží do firem po celé jižní Moravě a veze koláčky z Milotic i dobroty od Racia z Břeclavy. Každý všední den vám zpříjemníme pracovní ráno a zachráníme týmovou náladu dřív, než někdo sní třeba, já nevím, kancelářskou kytku. Přihlaste sebe i kolegy právě teď a nechte si dovést svačinu až do práce. Je to jednoduché přes náš web www.radioich.cz. No a Vojta už je připraven vyrazit dneska do dalších firem, pozvednout pracovní náladu, zaplnit vaše žaludky, nabídnout vám svačinku, o kterou jste se přihlásili právě přes náš web. Takže dneska Vojta, co nevidět, vyrazí do Skoronic, do společnosti Grabis, a taky do Šardic, do charitní pečovatelské služby a společnost PS Plast Následlovice si také objednala svačinku. Tak i tam vyrazí a buďte úplně v klidu, on vám první Vojta zavolá, abyste náhodou tu dnešní porci chuťových záležitostí neprošvihli. www.radiojich.cz, přihlaste se i vy.
1: Rádio Jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: úterní ranní jízdě po 9. hodině už pecka Crazy. Ještě jednu noc nabídne kapela Jelen. A představí se i na... Silničáři opraví silnici u Olympie v Modřicích. Podrobnosti prozradí úterní jihomoravské zprávy rádia.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
10: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
11: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké úterý, máme minutu po deváté.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Hodonínská nemocnice zahájila stavbu urgentního příjmu a silničáři opraví silnici u Olympie v Modřicích. Nemocnice TGM Hodonín začala stavět nový urgentní příjem za 155 milionů korun. Moderní pavilon má zrychlit diagnostiku i ošetření pacientů a zlepší návaznost akutní péče v regionu. Pracoviště bude fungovat nepřetržitě a zajistí akutní péči pro více než 60 tisíc obyvatel Hodonínska. Stavba naváže přímo na pracoviště zobrazovacích metod, takže pacienti nebudou muset podstupovat zbytečné přesuny mezi odděleními. Dokončení nového urgentního příjmu plánuje nemocnice na říjen příštího roku. Řidiče u nákupního centra Olympia Brno čekají během letních prázdnin dopravní komplikace. Silničáři plánují opravu krajské silnice 152 v Modřicích kvůli špatnému stavu vozovky a opakovaným výtlukům. Trase se dotknou hlavně křižovatky u Olympie a směru na Chrlice. Oprava bude probíhat po etapách za provozu, aby zůstal zachován příjezd k obchodům i čistírně odpadních vod. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou kolem 5 milionů korun.
0: Počasí. No tak máme za sebou nejdeštivější den tohoto roku, tak se ptáme, jak to bude vypadat dnes, a pan Krác má jasno. Na jih Moravě přinese výrazné ochlazení a přidá se jí silnější vítr. Převládat bude hodně oblačnosti, ráno ještě hlavně na východě kraje dozní déšť, během dne se mohou místy objevit slabší přehánky od severozápadu, večer začne oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají maximálně na 14 stupňů Celsia jak v Jihomoravském, tak i Zlínském kraji a foukat bude čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Přidáme pohled na aktuální teploty, 3 minutky po 9. hodině, ve Velké nad Veličkou 9, ve Velkých Pavlovicích 10, v Břeclavi 11, Slavičín jen 8 stupňů Celsia.
11: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava. A přinášíme podrobnosti z cest. Na D52 mezi 9. a 26. kilometrem ve směru na Pohořelice probíhají na krajnici údržba. Probíhá údržba zeleně, opatrně projíždějte. Z D52 se podíváme na dálnici D1 na 212,5 kilometrů směrem od Vyškova na Brno. Blokuje levý jízdní pruh, porouchané osobní auto, tvoří se kolona. Ve Zlíně v ulici Zálešná 12 zasahovali hasiči u požáru osobního auta. Počítejte proto s omezením a silným provozem. Na trase Brno-Uherské hradiště u Buchlovic probíhá údržba mostu, taky tady opatrně. A připomínáme, v Břeclavi v ulici Palacha zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Zdržení nárazové. Šťastnou úterní cestu.

0: 9:10 minut po 9. hodině na rádiu je George Ezra, zákličku Jelen, ještě jednu noc. A ještě pár nocí a bude víkend, to. Ale i tak už tady vítáme Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: No, v této hodince budeme samozřejmě hledat zase správné místo v letadle a v této hodince, když se to nepodaří, dáme taky tu dlouho avizovanou soutěž, která otevře ty dveře do
1: jako
0: toho.
1: Jako nápovědu, letadlo. Myslíš?
0: A já jsem řekl?
1: Soutěž.
0: No tak soutěž, ale s nápovědou, no, tak rozumíme si, ne?
1: Rozumíme si.
0: Musíš mluvit v nějakých takových těch tajemstvích, šifra. Rozumíš? Šifra, přesně tak, děkuju. No. No. Víš, co mluv ty?
1: Šifra, mistra, makovce. No.
0: Ty ale cash by někomu pomohla, víš, jaká by to byla parádička?
1: Já, no, podle mě větší parádička by ještě byla, kdyby to někdo uhodl ještě předtím, než tam vůbec dáme ty nápovědy a bylo by to.
0: No tak to by bylo úplně fantastické. Budeme toho svědky už zhruba za necelých 20 minutek, ale teď, dámy a pánové, bych chtěl a zcela upřímně poděkovat všem zdravotním sestřičkám, zdravotním bratrům a dalším lékařským zdravotníkům, zdravotnickým pracovníkům, protože dnes je Den sestřiček.
1: Yeah.
0: A ne jako, že máš sestru.
1: Ano,
0: jo,
1: já tomu rozumím.
0: Rozumíš tomu. Tak to je úplná paráda. 12. května se totiž každoročně slaví Mezinárodní den sestřiček, tak a bratříčku. Tak za chviličku pošleme jako speciální kousíček, co? Však jsou taky bratříčci.
1: No, ale no. To se neříká, či je bratříčci.
0: No tak bratři, no.
1: No ošetřoval mě tam zdravotní bratříček.
0: Já jsem to myslel v dobrém, protože to jsou jo, právě oni, kdo bývají u těch pacientů, ano, často nejdéle.
1: Ne, já vím, že jsi to myslel tak v dobrém.
0: No a když už teda jsme zmínili sestry a bratry, můžu to říct takto?
1: Ano.
0: Tak se podíváme na umývání rukou.
1: Ano.
0: Protože vědci teďkom prozradili, který ten prstíček na té levé nebo pravé ruce bývá nejšpinavější, kterému se prý věnujeme nejméně. Může zatím popřemýšlet.
1: Dobře, tak já popřemýšlím.
0: Dáry, dáry, dáry, dáry.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: přijeli z Baxter. Na rádiu jejich zákoličko Iná nebo Beyoncé. No a teď v 9 hodin a 18 minut. Lékaři připomínají, že správné mytí rukou může zabránit šíření řady infekcí a připomínají to z jednoho prostého důvodu. S příchodem festivalu, táboru nebo pobytu v kempech, podle nich lidé na hygienu, tedy jakože my lidé, často zapomínáme. No a pod UV lampou se teď ukázalo, že lidé často vynechávají, a teď ta otázka, který z prstů na ruce?
1: Palec.
0: Nejčastěji.
1: Palec.
0: Já jsem zeptal našich posluchačů.
1: A, tak já počkám, až tě někdo odpoví.
0: Říkáš palec, jo?
1: No.
0: Proč zrovna palec? Však ten je zrovna první. To je ten, já který vím. Přichází na řadu jako první.
1: No dobře, ale já si představuji, když si takhle umýváš ty ruce, takže si to tam tak jako šudláš, tady to všechno na ten palec chudák jako zapomeneš, ne?
0: Čověče, máš pravdu.
1: Aha.
0: Máš pravdu. Fakt, normálně nejčastěji vynecháváme palec a prostor kolem nechtů. Ale ten palec jakože je nejčastěji. Teď to práskla UV lampa. Takže zdravotníci doporučují mít si ruce, samozřejmě klasika, hlavně před jídlem, po návratu domů nebo po kontaktu se zvířaty a na cestách mít po ruce také dezinfekci. No a teď ukaž teda, když říkala, že to děláš podle sebe, jako nebo že jsi přemýšlela nad sebou, jak si umýváš ruky, že tam ten palec prostě
1: neumýváš. Já jsem se dívala na tebe, jak tady šudláš celou dobu těma rukama.
0: No já se tak to snažím to, tak, taky
1: no,
0: jako.
1: No právě, a tak ty musíš ještě takhle, víš, jako takhle ten palec zvlášť.
0: Ale ukaž se. No měla bys si ty palce čas od času trošku jako.
2: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jsme si pošmákli snídaně u Tiffanyho. Mnozí z vás si pošmáknou taky, protože Vojta i dneska v úterý 12. května rozváží svačinky. Chcete-li se taky o nějakou svačinku přihlásit, tak mrkněte na náš web.
1: www.radiojich.cz.
0: No a kdybyste chtěli na dovču, připravte si telefony.
2: Jedině Rádio Jich vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: A teď už uslyšíš, ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají. Ne, samozřejmě, to je jinakší dopravní prostředek. Ale přece jenom 11. ty dveře zaklapnou v tom trupu toho letadla a
1: do Řecka. Já už to úplně představuju.
0: Luxusní letecká dovolená v Řecku pro dvě osoby v celkové hodnotě téměř 30 000 korun. Stále ještě volná, protože jsme nenašli co?
1: To správné sedadlo v letadle.
0: A že už jsme jich společně s vámi vyzkoušeli těch
1: no
0: typů.
1: To jo, já jsem se na to včera tak jako dívala a už se to fakt jako je to úplně...
0: Dívala se na tu tabulku?
1: No.
0: No tak ta tabulka v případě, že teď nikdo neuspěje, se na tři písničky objeví na našem webu
1: www.radiojich.cz.
0: Ale až poté, co to ještě jednou s vámi zkusíme, a kdyby náhodou to někdo netrefil, tak tu tabulku, která by vám mohla pomoci, zveřejníme, jak bylo řečeno, na našem webu na tři písničky. Doufám, že ten web to ustojí, protože už jsme to kdysi dávno v minulosti na rádiu dělali a bylo to takový zájem, že ten server, na kterém se to prostě provozuje, to spadlo. A ty ajťáci nevěděli, která páčka vůbec.
1: No takže můžete tipovat z písmen A až F číslic 1 až 25 a my si budeme přát, aby to vyšlo.
0: My si budeme přát jediné.
1: Ano.
0: Aby jsme někomu udělali radost.
1: Ano.
0: A někdo na nás týden mezi 11. a 18. červnem vzpomínal na pláži pod řeckým sluníčkem. Nebudeme to natahovat. Jdeme na to. Za 5, 4, 3, 2, 1.
1: Teď.
0: Chill, aktivujeme telefonní linku k nám sem do studia, tady linku
1: 518-345-678
0: a očekáváme správné místo letadle. Hezké dopoledne komu? Halo, halo, tady rádi.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, koho pak tam máme?
3: Můžu hádat?
0: Prosím tě, koho pak tam máme?
3: Jo, Vendula.
0: Vendula volá odkud?
3: Z Břeclavy.
0: Vendula volá z Břeclavy. Vendulko, ráda se opaluješ?
3: No, v životě jsem na dovolené u moře nebyla, takže...
0: Čestné pionýrské, fakt jsi jako nebyla na dovolené nikdy?
3: Nebyla jsem nikde. Ne.
0: Ty kráso,
1: no, tak by byla
0: já mám takový pocit, že teď je ten správný čas to v tvém životě změnit a musíme jít tomu štěstíčku naproti. Verča už se teďkom zase přibližuje k vesmíru a má spojené ruce a taky ti drží pěsti. Takže pojď prosím do éteru Rádia Jich se správným typem, se správným sedadlem.
3: Tak já typuju, že to bude 8F.
0: F jako Filip a 8, jo?
3: Ano.
0: F 8. Já už jsem to bohužel ani raději nekomentoval, protože F 8 už bohužel bylo typováno. Je mi to líto, není to správné místo v letadle, snad někdy příště, měj se hezky, ahoj.
3: Taky naschle.
0: Čau, čau, taková smula, navíc dvojitá, probůh, ne.
1: Víš, to je mi fakt teďka dvakrát víc líto, ještě jak nám říkala slečna nebo paní, že nebyla ještě u moře, ach jo.
0: No, tak co no. Evidentně tu tabulku, kterou my tady máme a pečlivě si do ní zapisujeme ty špatné typy, potřebujete jako sůl.
1: Je to tak, tak my vám ji dáme.
0: Je to tak, dámy a pánové. Já to tady ještě zaznamenám, že už to bylo dvakrát F8, hotové. Teď už si to může vzít náš šéf a vložit to na web.
1: www.radiojich.cz.
0: Pouhé tři písničky to tam bude. A já pevně věřím, že vám to pomůže a snad příliš neprozradím, když řeknu, že v tvém vysílání naši posluchači i díky této nápovědě budou zase o kapičku blíže k té vysněné dovolené.
1: Je to tak.
0: Tak dámy a pánové, držíme vám pěsti, připomínáme, že partnerem soutěže je cestovní kancelář KM Travel.
1: www.kmtravel.cz.
0: A oni už taky čekají, až předáme to správné jméno, kdo našel to správné místo v letadle.
2: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jich. Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burger Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: jedinečný přehled již typovaných sedadel na našem webu www.radio.cz, ale už se tam dlouho neohřeje. Takéž by vám to, dámy a pánové, v naší soutěži, ve které můžete získat luxusní dovolenou v Řecku v hodnotě 28 000 korun, pomohlo. Ne?
1: Kéž
0: no,
1: by.
0: Kéž by. Se těším, až to u tebe někdo vyhraje.
1: Já se taky těším.
0: Jo. Jsi trošku z toho nervózní, že?
1: Jsem nervózní jak pes. No, každopádně, mám tady teďka no, jezdil jsi někdy na skateboardu?
0: Ano.
1: Fakt?
0: Ano.
1: A uměl jsi to jakoby balancovat, víš, že...
0: Ne. Ale měl jsem takový ten veliký, takové dřevěné prkno s gumovýma kolečkama, takže to nedrcalo, když tam máš ty umělohmoté, to takové to. Mm-hmm. A jako děcko jsem jezdíval, snažil jsem
1: frajer,
0: se. No, no tak, frajer jsem nebyl, byl jsem jako připotentovaný na tom, jako, ale snažil jsem se. Bavilo mě to, dobré to bylo.
1: No, tady muž z Idaha, jmenuje se Ashrita Furman, mm-hmm. tak on už jako sám o sobě je docela zajímavý, protože má na kontě přes 350 rekordů v Guinnessově knize, tak nevím, no. No a minulý týden přidal další. On totiž balancoval skateboardem na bradě po dobu víc než hodiny. Na tak. bradě. Takže takhle stál, že jo, hlavu měl prostě zhůru a tak tam jako.
0: Já mě tak jako, že napadlo, že bych mohl říct Jindrosovi, on má pořádný frňák, jak, že by to mohl zkusit jako na nosánku zase, co?
1: Tak já zeptáme se ho.
0: Co zeptáme? No to musíme donést skateboard, já ho možná ještě někde ve sklepě u rodičů najdu. A že by mohl, tak jako víš co, ten už má přes 300 zápisů v Guinnessově knize rekordu, proč by tam nemohl být i náš kolega.
1: No
0: frňák využije.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Z rádia jich přejeme hezké úterý, snad ho hezké máte, snad jste taky stihli nápovědu, která se na tři songy objevila na našem webu a která snad někomu z vás pomůže získat tu leteckou dovolenou do Řecka. No ale teď si pojďme dát ukázku muziky, která nám bude zpříjemňovat následující 10. hodinku. Bude to třeba Bruno Mars, hit

0: budou dnešní Homoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
3: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melůny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Máme přesně 10 hodin z rádia, jich přejeme krásné úterý.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Propadlá revize odstavila hodonínskou loď Konstancí a opravy hlavního tahu v Rosicích zavřeli supermarket Lidl. Město Hodonín vysvětlilo, proč nebyla výletní loď Konstancie v poslední době v provozu. Důvodem byla propadlá revize elektroinstalace, kvůli které byla loď dočasně nepojízdná. Podle města je revize elektroinstalace považována za součást běžné údržby a provozní bezpečnosti, kterou má zajišťovat nájemce lodi. Stejná povinnost je podle radnice uvedená i ve smlouvě mezi městem a nájemcem. Město tak odmítlo tvrzení, že by revizi mělo platit nebo zajišťovat samo. Oprava hlavního tahu v Rosicích zkomplikovala místním nakupování i dopravu. Kvůli rekonstrukci silnice 1/23 a kruhového objezdu musel dočasně zavřít supermarket Lidl. Obchod má znovu otevřít nejpozději ve středu příští týden. Pokud silničáři práce dokončí dříve, otevře i dříve. Řidiči musí v místě počítat s kyvadlovým provozem řízeným semafory až do začátku června. Oprava silnice vyjde zhruba na 13 milionů korun.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Dneska na Pankráce očekáváme převážně oblačnost, sem tam ještě nějaká ta přeháňka je možná a večer by nám mělo oblačnosti ubývat. Teploty oproti dnům předešly, ale nijak vysoké, v Jihomoravském i Zlínském kraji na nejvýš 11 až 14 stupňů Celsia. Aktuálně Zlín měří 8, Ostrožská Nová Ves 10 a Lovčice i Mikulov 11 stupňů Celsia.
3: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A míříme taky na cesty, opatrní buďte v tuto chvíli na Brněnsku a taky na D2. Na Brněnsku na výjezdu z Modřic směrem do Želešic bourala dvě nákladní auta. Připravte se tady na zdržení v koloně. Dále ještě na příjezdu do Brna z Pohořelic ve Vídeňské ulici u nájezdu na D1 bourala dvě osobní auta. Zatím se kolona netvoří. A

0: One Republic a jejich Stop and Stare. No, stát a zírat budeme možná za chviličku taky, protože co všechno odhalili policisté na silnicích, z toho možná sami stáli a zírali. No a nebo jsou zvyklí. Každopádně už za pár minut si povíme o tom, že policejní dron natočil na Jižní Moravě řidiče, kteří riskovali na červenou i při zákazu předjíždění a někteří přestupky zopakovali hned několikrát. Povíme si, co všechno policisté během kontrol zaznamenali, tak si na to počkejte a do té doby přejem krásné dopoledne.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

moc rádi, že zůstáváte s rádiemi Chrádiemi Jižní Moravy. No a teď se podíváme na to, co všechno zjistili naši jihomoravští policisté na silnicích. Znovu totiž řešili nebezpečné chování řidičů. Dron během kontrol natočil třeba situaci u Tvarožné na Brněnsku, kde za pár hodin projelo na červenou 19 aut. V jednom případě dokonce vyjelo do uzavřeného úseku na červenou hned 6 vozidel za sebou. Policisté kontrolovali taky zákaz předjíždění u pasohlávek a celkem překvapení je čekalo ve chvíli, kdy si ani profesionální řidič linkového autobusu z dopravních předpisů a značek hlavu nedělal.

0: 2000 korun a 6 trestných bodů. Takže, na to mysleme. Buďte na silnicích opatrní, jestli právě teď někam jedete, tak šťastnou cestu. A my už za okamžik pošleme z rádia i Spice Girls a 90-kové Wanna Be.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: šťastná. Za chviličku už další trojice dnešních hitů, ale taky dáme někomu dalšímu z vás možnost si vysoutěžit onu leteckou dovolenou v hodnotě 28 000 korun.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Před necelou hodinkou jsme dávali na náš web www.radiojih.cz nápovědu v podobě tabulky, kde byly napsány ty špatné typy. Tak věřím, že jste to stihli, tabulku máte. No a už za pár minut mi řeknete to správné místo v letadle, které vám zaručí týden na překrásném řeckém ostrově. Tak si teď pojďme užít muziku a už za pár minut budeme soutěžit.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: www.klimastyle.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: si úterní dopoledne teď zpříjemnili s Lady Gagou a jim Abracadabra a příjemníme ho možná ještě víc už za malou chviličku jednomu z vás.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, je tady další šance tipnout si to správné místo v letadle a odletět tak s osobou dle vašeho výběru samozřejmě na překrásný řecký ostrov Evia. Bydlet budete ve vile Eleny v letovisku Pevky, na pláž to budete mít 60 metrů, takže moře a písčito oblásková pláž v podstatě před barákem. Pokud jste víc výletní typy, tak taky v pohodě, kolem je totiž krásná příroda, hory, termály, vodopády, takže prostě nádherný odpočinkový týden. No, a teď už jenom stačí, abyste mi sdělili to správné sedadlo v letadle. Písmena A až F, čísla 1 až 25. Špatné tipy, pokud jste pozorně poslouchali, tak máte. Takže pojďme na to. Studiovou linku s číslem 518-345-678 odblokovávám právě teď. A budu čekat, kdo zkusí svoje štěstí. Takže, komu přejem krásné úterý?
2: Ahoj, tady Katka.
0: Ahoj, Kači, odkud voláš?
2: Z Rohatce.
0: Z Rohatce. U moře už jsi někdy, Kači, byla?
2: Jo, byla.
0: Byla, a kdy naposled?
2: Naposledy teďka v únoru.
0: Teďka v únoru, no tak to máš čas. A Ježíš, a nebyla jsi třeba v Řecku?
2: Ne, v Řecku ne. Nebyla nikdy.
0: Nebyla, tak to by byla premiéra, to je dobré. Řecko láká?
2: Láká, určitě.
0: A zbalená si za chvilku, nemáš problém s tím?
2: V momentě.
0: No výborně. Takže všecko dobře, tak už jenom pojďme na to správné sedadlo a je to.
2: Dobře, tak já mám dva typy a tak se rozhoduju a zkusím teda D1.
0: D1, takže D jako David a 1. Tak D1, tak pojďme na to. Nemohlo ani D1, není to správné sedadlo. No tak kdyby to náhodou nikdo neuhodl, tak ten svůj druhý tip můžeš zkusit za 48 hodin.
2: Určitě,
0: tak jo,
2: zkusím.
0: Měj se krásně, naslyšenou.
2: Tak jo, díky, ahoj.
0: Bohužel, ani tohle není to správné sedadlo. Kdybyste viděli, jak my už jsme tady nervózní a netrpěliví. No, tím pádem budete mít teď další možnost tipovat a z cestovní kanceláří KM Travel tak odletět na krásný řecký ostrov Evia. www.kmtravel.cz, to je jejich web. No a na veškeré podrobnosti o soutěži dovolené můžete taky mrknout na náš rádiový web www.radiojich.cz.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michailou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Zdraví!

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: se přidá Michal Hrůza. Čerstvé humorovské zprávy rádia jich přidá Petr Jindra a prozradí nám v nich například to, že Hustopečena v Břeclavsku opraví přes léto poškozené silnice a chodníky. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné úterý.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónku, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem vhodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za 3 minutky bude 11 a my vám z rádia jich přejeme krásné dopoledne.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Hustopeče na Břeclavsku opraví přes léto poškozené silnice a chodníky a Šlapanický městský úřad po havárii potrubí částečně obnovil provoz. Hustopečtí radní schválili další drobné opravy komunikací po městě. Přes léto chce radnice nechat opravit celkem 16 nejvíce poškozených míst. Práce se zaměří hlavně na vydrolený asfalt, propadlá víka kanalizačních šachet nebo poškozené části chodníků. Město teď hledá firmu, která opravy během letních měsíců zajistí. Šlapanický městský úřad po květnové havárii potrubí částečně obnovil provoz. Některé služby ale stále nefungují. Lidé si tam zatím nevyřídí občanské ani řidičské průkazy a musí jezdit například do Brna, Slavkova, u Brna nebo Židlokovic. Mimo provoz zůstává také pobočka pošty. Ode dneška ji nahradí mobilní pošta na Masarykově náměstí. Radnice odhaduje škody po vytopení nejméně na stovky tisíc korun. Podle starostky Michaly Trněné potrvá návrat k běžnému provozu spíše měsíce než týdny.
3: Rádio Jih. Počasí.
2: Dneska očekáváme převážně oblačnost, vítr, sem tam lokálně nějakou menší přehánku a večer zase ubývání oblačnosti. Co se teplot týče, tak v Jihomoravském i Zlínském kraji naměříme na nejvýšší 11 až 14 stupňů Celsia. V tuto chvíli venkovním teploměrům vládne 11 stupňů hlásí Louka, Rakvice, Těšany a 11 měříme taky v Hodoníně.
5: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Doprava.
2: Jsme s vámi taky na cestě.

0: všechny záchranné složky a vozovka je tam zcela uzavřena. Tak s tím počítejte, buďte opatrní a když frčíte kamkoliv, tak mějte s rádiemi šťastnou úterní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: rádi. No a teď už míříme do naší jihomoravské metropole, kde brněnští strážníci zasahovali v noci na pondělí v Líšni u mladého muže, který chtěl podle svých slov ukončit život skokem z mostu nad tramvajovou tratí. Na nebezpečné chování upozornil svědek, který zavolal na linku 156. Hlídka našla 19-letého muže nedaleko mostu, nebyl zraněný, ale strážníkům přiznal, že o sebevraždě skutečně uvažoval. Po dechové zkoušce, která byla negativní a prvotním vyšetření, ho záchranáři převezli do psychiatrické nemocnice. Tak věříme, že bude mladíkovi brzo líp. Držíme pěsti rozhodně a za moment už na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme jedno zakázané uvolnění.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jižní Moravy.

Další muzika už za malý okamžik. No a protože je úterý a blíží se nám 11:30, tak se nám blíží taky ještě něco jiného. Tím jiným je samozřejmě další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. Takže

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: 8:30 minut a je před námi další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. A dneska se budeme zdravit. Tak pojďme na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Pozdravy berem jako běžnou součást každého dne. Když se ale na chvíli zastavíme, může nás napadnout zajímavá otázka. Třeba u slova nazdar nebo zdar. Zdar. Ale v čem? Dneska totiž tohle slovo používáme hlavně jako obyčejný pozdrav mezi známými nebo kamarády, jenomže původ má mnohem konkrétnější. Vrací nás do období národního obrození a taky ke stavbě Národního divadla. Právě tehdy lidé přispívali penězi do sbírkových pokladniček, na kterých stálo heslo na zdar Národního divadla. No a přání úspěchu a zdaru pro dokončení významné české budovy se postupně začalo používat i mezi lidmi jako pozdrav. A z původního spojení na zdar nakonec vzniklo jediné slovo. Nazdar. Takže až příště někoho pozdravíte právě tímhle slovem, tak si možná vzpomenete, že v sobě pořád nese malý kus české historie.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

to hudební menu muziky, která nám bude hrát v té první odpolední hodince. Bude to třeba kapela Mirai Summer Love.

0: téma budou dnešní humorovské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Krásné úterý.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Hledáte program pro děti na léto?
4: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
3: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
5: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
6: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mít vrtlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Z rádia jich všem dobrou chutě, za 3 minutky bude 12.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Propadlá revize odstavila hodonínskou loď Konstancí a opravy hlavního tahu v Rosicích zavřeli supermarket Lidl. Město Hodonín vysvětlilo, proč nebyla výletní loď Konstancie v poslední době v provozu. Důvodem byla propadlá revize elektroinstalace, kvůli které byla loď dočasně nepojízdná. Podle města je revize elektroinstalace považována za součást běžné údržby a provozní bezpečnosti, kterou má zajišťovat nájemce lodi. Stejná povinnost je podle radnice uvedena i ve smlouvě mezi městem a nájemcem. Město tak odmítlo tvrzení, že by revizi mělo platit nebo zajišťovat samo. Oprava hlavního tahu v Rosicích zkomplikovala místním nakupování i dopravu. Kvůli rekonstrukci silnice 1/23 a kruhového objezdu musel dočasně zavřít supermarket Lidl. Obchod má znovu otevřít nejpozději ve středu příští týden. Pokud silničáři práce dokončí dříve, otevře i dříve. Řidiči musí v místě počítat s kývadlovým provozem řízeným semafory až do začátku června. Oprava silnice vyjde zhruba na 13 milionů korun.
13: Rád Rádio Jih. Počasí.
0: Venku převážně zataženo nebo skoro zataženo, lokálně se můžou ještě objevit přehánky a k večeru bude oblačnosti pozvolna ubývat. Teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji dneska na nejvýšší 11 až 14 stupňů. No a v tuto chvíli Zlín hlásí 10, Moutnice a Sudoměřice 11 a Letnice 12 stupňů Celsia.
12: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.

13 minut popolední. No a míříme do Brna společně, a to proto, že brněnské Kohoutovice mají nové venkovní hřiště u základní školy Chalabalova. Děti tam najdou minifotbal, workoutové prvky, lezeckou stěnu pro lezačky a nebo digitální stopky pro trénink. Školáci už hřiště využívají od 7. května a ve

0: do 20 hodin. Radnice za nové sportovní a herní zázemí zaplatila 3,5 milionu korun. Jo, tak super, my do brněnských Kohoutovic gratulujeme z rádia jich, ať se hřiště líbí. No a teď už se zase vracíme zpátky k muzice, tak si ji užijte a mějte krásné odpoledne.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: let 80. a to s hitem Walk of Life. No ale jako hele, je 12. května, to znamená, že do odletu už je to méně než měsíc. Tak by to asi chtělo dát někomu z vás další šanci si tipnout to správné místo v letadle.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Takže připravte si telefony, připravte si ideálně ten správný tip a jen co nám dohrají další tři songy, tak dáme tomu z vás, kdo se po výzvě dovolá jako první, další možnost vyhrát leteckou dovolenou do Řecka v hodnotě 28 000 korun. Tak hodně štěstí.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: songy zakončené Callumem Scottem a Whitney Houston jsou na rádiu i za námi. No a slíbili jsme, že dáme 3 a pak budeme soutěžit. Tak jdeme soutěžit.
1: Jedině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
0: Ano, soutěžíme o leteckou dovolenou v Řecku pro 2 osoby, takže když si tipnete to svoje správné místo v letadle, tak už jenom stačí zbalit kufr. Popřemýšlete, s kým vydržíte týden na dovolené a můžete letět. Odlet z Brna, přílet zpátky taky do Brna a celý ten týden v termínu od 11. do 18. června můžete strávit na druhém největším řeckém ostrově Evia s pláží 60 metrů od ubytování, nádherným Egejským mořem, nádhernou okolní přírodou, prostě boží. A k tomu, abyste z cestovní kanceláří KM Travel do toho Řecka odletěli, teď už jenom stačí, abyste mi sdělili to správné sedadlo v letadle. Písmena A až F, čísla 1 až 25. Takže připraveni? Tak já naši studiovou linku s číslem 518 345 678 odblokovávám právě teď. A jsem zvědavá, kdo se nám dovolá jako první. Tak, komu přejem krásné odpoledne?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Jana.
0: Ahoj Jani, odkud voláš?
2: Ze Strážnice, z práce.
0: Z práce, no výborně. Tak bychom ti mohli zlepšit to pracovní odpoledne. Co ty
2: to
0: na
2: to? To bylo fajn.
0: I tebe se zeptám, ten termín je v pohodě, bude možné si vzít volno?
2: Určitě si ho zařídím.
0: Určitě. A tu tabulku se špatnými tipy jsi stihla dneska dopoledne?
2: Doplnili jsme si do svojí tabulky ještě pár tipů.
0: Výborně. No tak dívej, tak teďka uděláme takovou dohodu, jo? Těch špatných tipů už bylo dost, tak ty mi teďka řekneš ten správný, co ty na to?
2: Ano, to bude fajn.
0: To by bylo fajn, tak jo, tak pojď mi dát tip na sedadlo.
2: Tak já si myslím E11.
0: E jako Emil, 11. Takže E11, tak pojďme zjistit, jestli to sedadlo E11 je to správné sedadlo, které tě vezme do Řecka. Není ani E11, to není. No, tak to jsme ti to pracovní odpoledne moc nezpříjemnili, ale když nic, tak za 48 hodin to můžeš zkusit znova.
2: Moc krát děkuju, mějte
0: taky,
2: se pěkně.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Tak ne, tak ani tohle sedadlo nebylo to správné, takže bude další možnost typovat to správné sedadlo v letadle a z cestovní kanceláří KM Travel odletět na krásný řecký ostrov Evia. www.kmtravel.cz, mrkněte na jejich web a veškeré podrobnosti o soutěži i o dovolené máte taky na našem webu www.radiojih.cz. Dál vám držíme pěsti.
1: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

tak si dáme taky ukázku muziky, kterou si v ní budeme hrát. Čeká nás třeba kapela Coldplay a jejich Viva La Vida. DJ Klas přidá hit set dnes.

0: Ondra při úterního Moravské zprávy rádia a v nich info třeba o tom, že Šlapanický městský úřad po havárii potrubí částečně obnovil provoz. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné odpoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human a za Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Právě nám odbyla 13. hodina z rádia, jich přejeme krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: V Hustopeče na Břeclavsku opraví přes léto poškozené silnice a chodníky a Šlapanický městský úřad po havárii potrubí částečně obnovil provoz. Hustopečtí radní schválili další drobné opravy komunikací po městě. Přes léto chce radnice nechat opravit celkem 16 nejvíce poškozených míst. Práce se zaměří hlavně na vydrolený asfalt, propadlá víka kanalizačních šachet nebo poškozené části chodníků. Město teď hledá firmu, která opravy během letních měsíců zajistí. Šlapanický městský úřad po květnové havárii potrubí částečně obnovil provoz. Některé služby ale stále nefungují. Lidé si tam zatím nevyřídí občanské ani řidičské průkazy a musí jezdit například do Brna, Slavkova, u Brna nebo Židlochovic. Mimo provoz zůstává také pobočka pošty. Ode dneška ji nahradí mobilní pošta na Masarykově náměstí. Radnice odhaduje škody po vytopení nejméně na stovky tisíc korun. Podle starostky Michaly Trněné potrvá návrat k běžnému provozu spíše měsíce než týdny.
1: Počasí.
0: Venku převážně zataženo nebo skoro zataženo, lokálně se můžou ještě objevit přehánky a k večeru bude oblačnosti pozvolna ubývat. Teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji dneska 11 až 14 stupňů. Aktuálně Uherské Hradiště, Hroznová Lhota, Hustopeče i Kunovice hlásí 12 stupňů Celzia.
13: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty a opatrní buďte na Brněnsku a taky na D55.

0: ještě leží na vozovce kusy železa, projíždějte tudy opatrně. Tak hlavně opatrně, a ať už máte namířeno kamkoliv, tak vám z rádia i přejem šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro

0: několikrát v dopravě říkali o uzavřené silnici v Brně. A už za chvilku si k tomu povíme víc podrobností. Šlo o to, že v Brně, v Komárově, dneska prasklo rameno jeřábu a policie musela dokonce evakuovat okolní domy i mateřskou školu. Jaké komplikace to přineslo a co mohlo být příčinou, tak o tom tady u nás na Rádiu Jih už za pár chvil. Teď DJ Klas.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máme 15 minut po 13. Jsme moc rádi, že zůstáváte s Rádiem Jih. No a teď už se podrobněji podíváme na tu zmiňovanou nehodu v Brně. V Brně ve Vodařské ulici v Komárově totiž dneska komplikoval provoz poškozený jeřáb. V ulici Vodařská prasklo zadní rameno s protizávažím, a to ve chvíli, kdy jeřáb zvedal břemeno. Policie kvůli nebezpečí uzavřela okolní komunikace i cyklostezku kolem Svratky a evakuovala lidi z okolních domů. Z budovy se soukromou mateřskou školou muselo odejít 61 dětí a 15 zaměstnanců. Podle policie mohla být příčinou technická závada a nebo špatná manipulace při zvedání břemene. Na místě zasahují policisté, hasiči i strážníci, pořád to probíhá, takže se lidé mají oblasti vyhnout. Tak pokud se zrovna vás tahle oblast nějak týká, tak myslete na to. No a my si teď dáme na rádiu jich další hity pro dobrou úterní náladu. Hezké odpoledne.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Už za chviličku nám odbije půl druhá. No a ještě před tím střídáním naším tady mám pro vás jeden tip, který můžete využít už dneska. Brněnské náměstí Svobody totiž právě ode dneška až do neděle 17. května zaplní májové slavnosti.

0: pro děti a taky pro dospělé. Ve všední dny nabídnou slavnosti promítání letního kina a každý den taky hudební program. Akce vyvrcholí v neděli, a to benefičním koncertem Lidi vozíčkářů, kde od 14 hodin vystoupí i kapela The Tap Tap. Takže ode dneška až do neděle Brno, náměstí Svobody a májové slavnosti. Teď na rádiu další muzika a po ní už přivítáme taky Vlastíka.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: odpoledne všem z rádia jich a se mnou tady už taky Vlastník. Čau,
1: Vlastník. Nazdar, Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich, a když dovolíš, obzvláště Míru do sanitky z Zlínského kraje, protože ten na mě dneska troubil, když jsem šel od trolejbusu a jsem si říkal, je to Míra Janku, anebo je to ten můj kamarád Martin zase, tak byl to Míra, už mi samozřejmě hned volal, že jo, tak ho zdravíme takhle do sanitky a zdravíme všechny řidiče sanitek, kteří takhle jezdí.
0: Tak já taky zdravím Míru.
1: No ano, ano, tak ona ti mávala, ty to nevidíš, chlapče, ona ti mávala, má tě ráda.
0: Tak a vlastně já tady mám pro tebe zase ty dvě slova pospátku.
1: Ano, pojď.
0: To bude dobrý.
1: Já nevím, jestli se mi chce přemýšlet.
0: Ne, ale to je, abych říkal, že to je fakt jednoduché.
1: Dobře.
0: Takže, Antapš.
1: Antapš, špatná.
0: Mm-hmm.
1: Odpověď.
0: Ne. Ecalupinam. Ecalupinam.
1: Manipulace?
0: Ano.
1: Špatná. A s čím jsi špatně manipulovala? Ne,
0: já teda s ničím naštěstí, ale mě to tak jenom, že jak jsem přemýšlela, co ti dám za slovo, tak já jsem měla před chvilkou vstup o tom, že v Brně je teďka zavřený prostě kus, jakoby, prostě kus oblasti, úseku.
1: Ano, ano.
0: Protože tam prasklo rameno Ježábu, no a psali tam, že právě to může být špatnou manipulací, víš, s tím nákladem. Takže,
1: jo, to bylo hezké. Děkuju ti. Tak doufám, že dneska nemáte špatné manipulace. Zvláště vy teda, prosím vás, těch sanitka.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: tak si Juana se dáme celého, ale protože není, tak se podíváme na to, co si zahrajeme po 14. Bude Vesna a Igo, Moravo. Dáme si taky Savage Garden, I Want You. A co se týká novějších věcí, Alex Warren, Fever Dream. Petr Indra má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že konkurs na ředitelku školy v Bílovicích na Uherskohradišku vyvolal spory a pochybnosti. Tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přeju vám krásné úterní odpoledne.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
1: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
1: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
1: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
3: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Šardice slaví 740 let a bude to nářez.
3: Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickýnářez.cz.
5: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
6: Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě, už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 000 z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu

0: www.klimastyle.cz.
1: Vitajte strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Přejeme vám z rádia jich krásné odpoledne, máme po 14. hodině, tak se pojďme podívat na to, co má pro nás připraveno kolega Petr Indra.
5: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
6: Konkurs na ředitelku školy v Bílovicích na Uherskohradišťsku vyvolal spory a pochybnosti a do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů. Výběrové řízení na novou ředitelku základní a mateřské školy v Bílovicích vyvolalo dle serveru I dobrý den mezi zaměstnanci části veřejnosti silné emoce. Dočasná ředitelka Andrea Koníčková označila konkurs za netransparentní a upozornila na vazby vítězné kandidátky na vedení obce. Radní ale jakékoliv pochybení odmítají a tvrdí, že výběr proběhl podle pravidel. Novou ředitelkou se má stát u července Eva Kirjeková. Část zaměstnanců školy přitom podpořila setrvání dosavadní ředitelky ve funkci. Situaci už řeší také odbory a podnět dostala Česká školní inspekce i Zlínský kraj. Do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů, to je meziročně o 3% více. Nejvýrazněji rostl počet zahraničních návštěvníků, a to o více než 17%. Turisté v regionu strávili dohromady přes 357 tisíc nocí. Nejvíce zahraničních hostů tradičně přijelo ze Slovenska, následovali návštěvníci z Polska a Německa. Podle vedení kraje roste zájem o region díky nabídce lázeňství, gastronomie i aktivního odpočinku.
5: Počasí.
4: V Brně aktuálně měříte 11 stupňů Celsia, v Bílovicích u Uherského Hradiště, ve Vřesovicích a v Babicích potom 12 stupňů. Zítra ráno bude převládající menší oblačnost, případně jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat, postupně čekáme oblačno nebo až zataženo. Odpoledne se může výjimečně objevit slabá přehánka. Večera v noci přechodné a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 13 až 16.
3: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty. Připomínám, že v Brně ve Vodařské ulici prasklo rameno jeřábu, na místě jsou všechny záchranné složky a vozovka je stále zcela uzavřená. No a v Brně ještě zůstaneme. V Tuřanech na křižovatce ulic Hanácká a Pratecká se srazilo osobní auto s nákladákem. Počítejte s omezením a s kratším zdržením. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Seřiďme si hodinky, máme 3 minuty po 14. Vy posloucháte Rádio Jih, já jsem Vlasta Macík, no a startujeme naši společnou 4-hodinovku, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: 9 minut a od jedné z dnešních oslavenkyň bude moudro na každý den. Pokud tady chcete vědět, čemu za svůj úspěch vděčí, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu to uslyšíte na Rádiu Jih a přidáme jeden vtípek z Blázince.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio všechno nejlepší, jak tady do Česka, tak také na Slovensko. A gratulujeme i tobě, kdo dnes 12. května oslavuješ narozeniny, stejně jako frontman kapely Flaret Zdeněk Hrachový nebo Eva Jenáčková ze Zlína.

0: jeden počítadel kilometrů a Mezinárodní den ošetřovatelek. Dnes by oslavila narozeniny žena, která změnila svět medicíny a právě ošetřovatelství svou nezlomnou vůlí a vírou v to, že prostředí a lidský přístup léčí. Florence Nightingale. Přezdívali ji dáma s lampou a její moudrost o tom, jak se posouvat v životě dál, se vám bude určitě líbit. Za svůj úspěch vděčím tomuto. Nikdy jsem nedávala ani nepřijímala žádné výmluvy. Často nás totiž od našich snů, ať už je to moje osobní expedice vlakem do Norska nebo jakýkoliv váš nový projekt, dělí jen hromada výmluv, proč by to nešlo. Když tyhle výmluvy škrtneme, najednou se objeví prostor pro skutečné výsledky. A jak už víme, spokojený člověk je odolnější vůči nemocem. Florence věděla, že aktivní přístup k životu bez hledání překážek tam, kde nejsou, je základem duševní i fyzické síly. No a když máme ten Mezinárodní den ošetřovatelek, dáme si jeden vtip na toto téma. Ošetřovatelka vejde k bláznovi do pokoje a vidí, jak si něco usilovně píše na obrovský papír. Co to píšeš? Dopis. A komu ho prosím tě píšeš? Sám sobě. A co v něm je? To já nevím. Já ho ještě nedostal.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minuty nás dělí od půl třetí. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle je zpěvačka Pink. Za chvíli Redneck, Somber nebo taky Nickelback. Tuto chvíli zdravíme přes frekvence rádia i všechny naše posluchače, kteří dopoledne poslouchali vysílání s Lukem a Verčou a stihli si vyfotit na našem webu www.radio.cz tabulky s doposud typovanými sedadly v rámci soutěže o leteckou dovolenou do Řecka pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun od cestovní kanceláře KM Travel a Rádia Jih. Tak pozor, připravte si hrací karty, po dalších třech hitech pro dobrou náladu budeme, nebo vy budete znovu typovat.
1: Poslouchejte rádi.

0: nudě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.
4: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: hodině Rádio Jih vás pošle na dovolenou do Řecka.
1: Ano, ano, letecká dovolená do Řecka pro dvě osoby v termínu 11. až 18. června v hodnotě 28 000 korun. Bydlení na ostrově Evia, 60 metrů od pláže, v dosahu potom ještě příroda, vodopády, termály i hory. Cenu do soutěže věnovala cestovní kancelář KM Travel a máte se rozhodně na co těšit. Tak se pojďme podívat na to, protože v tuhletu chvíli opět uvolníme naši studiovou linku 518 345 678, a ten, kdo bude první, tak má možnost tipovat další sedadlo v letadle. Telefon nám vyzvání, tak ho zvedáme a ptáme se: halo, halo, tady je Rádio Jih, kdo je na druhé straně?
2: Lucie.
1: Ahoj, Lucie. Ahoj. Odkud nám voláš?
2: Z Hodonína.
1: Z Hodonína, tak ty to nemáš daleko. V Řecku jsi někdy byla na dovolené?
2: Ne.
1: Ještě jsi nebyla, dobrá. Tak Luci, já si tě zeptám, my jsme dneska dali velkou nápovědu, to znamená, že jsme vám po 9:00 dopoledne dali možnost se podívat na tu tabulku typovaných sedadel. Stihla jsi to?
2: Jasné.
1: Tak to je dobrý. Tak prosím tě, co budeme teda kroužkovat? Které číslo?
2: No, je jich tam ještě moc, ale zkusím A25.
1: Zkusíš A25, dobře. Tak jdem na to. Počkej, já tě ještě musím naučit nějaké slovíčko, když to vyhraješ. Nebuď nervózní. Prosím tě, takže dnešní slovíčko je to úplně jednoduché, je to na zdraví, při přípitku, a je to Yamas.
2: Yamas?
1: Yamas, jo.
2: No, tak to je jednoduché.
1: Že? No vidíš to, a ty ses tak bála. Tak jdeme teda tipnout to tvoje číslo. Ještě pro kontrolu jednou, říkala si A25 jako Adam 25. Tak, pojďme na to.

0: je mi líto, ale další tip, pokud bude možnost, okay, tak za 48 hodin. Měj se krásně, já vás.
1: Díky, čau. A já vás.
0: Tak a vy ostatní, nebuďte smutní, protože my si tu dovolenou opravdu od cestovní kanceláře KM Travel nechceme nechat. Je v hodnotě 28 tisíc korun a chceme udělat radost někomu z vás, posluchačů Rádia Jih. Mrkněte se na www.radiojih.cz.
2: Další možnost tipnout si vaše správné místo v letadle už brzy. Jedině na Rádiu Jih. Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michailou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Strážovice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Strážovicích. Více informací najdete na www.ckdacomkyjov.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jeopardy Duo na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Díky, že posloucháte. No a co nás čeká za muziku takhle po 15. hodině? Bude třeba Bruno Mars, Just the way you are. Dáme si taky špetku Francie, bude Tome, Aloha Dance. A co se týká československé muziky, Poetika, Blízko. Já jsem vlastně Mancík, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další humorské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přestavbě křižovatky D1 a D2 v Brně. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z Koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
6: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se, Bučovice budou žít. Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
7: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl z výhradně českých chmelů.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Hezké úterní odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih. Právě teď bylo 15 hodin.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přestavbě křižovatky D1 a D2 v Brně a triatlon ve Zlíně omezí dopravu i provoz městské hromadné dopravy. V Brně pokračuje rozsáhlá přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, kterou denně projede až 80 tisíc aut. Silničáři aktuálně budují mostní pilíře, opěrné zdi a na stavbě pracují jeřáby i další těžká technika. V dubnu se podařilo znovu otevřít sjezd od Bratislavy k obchodnímu centru Avion a nově průjezdná také cyklostezka podél řeky Svratky. Řidiči musí dále počítat s omezeními. V místě jsou průjezdné jen dva zúžené pruhy v každém směru. Rekonstrukce za více než 3 miliardy korun má skončit v listopadu příštího roku. Víkendový závod Super Sprint Triatlon Zlín přinese dopravní omezení v části města i změny v městské dopravě. Uzavřená bude část ulice Hradská a linka 32 pojede v sobotu i neděli po náhradní trase přes filmové ateliéry pod označením X32. Bez obsluhy zůstanou zastávky Kudlov, Dolní Konec a Hradská. Dopravní společnost upozorňuje, že časy spojů se mohou kvůli závodu měnit.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat také venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Domanině a v Buchlovicích měříte aktuálně 13 stupňů Celsia, v Hodoníně a ve Stupavě potom 12. Zítra ráno bude převládající menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat. Postupně čekáme oblačno nebo až zataženo. Odpoledne se může výjimečně objevit slabá přeháňka. Večera v noci přechodné, a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17, ve Zlínském kraji potom 13 až 16.
3: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme také na silnice. Na Břeclavsku na obchvatu Mikulova u Teska směrem od hraničního přechodu s Rakouskem blokuje provoz dopravní nehoda. Před místem se vytvořila více než kilometrová kolona. V Brně v Gajdošově ulici u křižovatky s Bubeníčkovou došlo ke střetu osobáku s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením a na trase ze Zlína na Vsetín v Lípě se střetlo osobák s náklaďákem. Taktéž počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Je to tady slibovaná francouzština na frekvencích Rádia Jih. Slomé, Aloha Dance, Vlastě Macík přeje krásné odpoledne.

0: Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: you are. 15 hodin, 15 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. A pozor, zlínští hasiči o prodlouženém víkendu zasahovali u zraněné ženy v lanovém centru v areálu Zoo Lešná. Žena se při překonávání překážek vysoko v korunách stromů zranila a sama se už nedokázala bezpečně dostat dolů. Na pomoc proto vyrazili hasiči lesci, kteří ji pomocí speciální techniky zajistili a společně se záchranáři snesli na zem. Do péče se jí následně převzali zdravotníci. Silné chvíle prožíval hlavně malý syn zraněné ženy, kterému hasiči poskytli psychickou podporu a darovali mu i plyšového dráčka záchranáčka. Tak jsme rádi, že to dobře dopadlo. Do Zlína zdravíme přes frekvenci 98 FM a posíláme další tři hity pro dobrou náladu. Odstartuje to Daila a její It's You.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: uzeniny z výroby paštiky Rašovská. A nebude to jenom o paštikách, tak o to budeme hrát v dnešním Témném jihu. Tak pokud jste masoví, rozhodně držte vlnu na jihu. Než se k tomu ovšem dostaneme, protože Tajemný jich nám odstartuje po dopravním servise po 16. hodině, tak se podíváme taky do sportparku Rybníček ve Starém Městě. Ten totiž ožije sportem i pomocí druhým. Akce Sportuj 26 nabídne desítky aktivit pro děti i setkání se známými sportovci. Podrobnosti uslyšíte po další trojce hitů pro dobrou náladu. Mezi nimi třeba Lady Gaga nebo Desmodi a jejich Něvrau mi, jaký som.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.

0: protože Sportpark Rybníček ve Starém Městě u Uherského Hradiště bude v sobotu 16. května patřit akci Sportuj 26. A právě proto teď míříme tam, kde rádio jich posloucháte na 969 FM. Děti i rodiče si tady vyzkouší více než 20 sportů, od tenisu a floorbaru až po lukostřelbu nebo veslování na trenažéru. Součástí sobotního programu Sportuj 26 ve Starém Městě budou také rozhovory se známými sportovci. Mezi potvrzenými hosty jsou například fotbalisté Tomáš Skuhravý a Michal Karlec. Chybět nebude ani fotbalový turnaj mladších žáků, ukázky hasičské techniky nebo vystoupení zpěvačky Kájušky. Sobotní akce ve Starém Městě bude mít také charitativní rozměr. Budete se totiž moci zapsat do registru dárců kostní dřeně a jízdou na speciálním kole podpořit organizaci Eduko Zlín. Tak do Starého Města zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu a držíme pěsti, aby se sobota vydařila.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pozor, pozor, poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštiky Rašovská, kterou najdete v Sobulkách, tak to nabídneme v našem tajemném juhu www.paštikyrašovská.cz, tak si tam mrkněte. Co se týká muziky, po 16. hodině si dáme na rádiu jich třeba Soul Asylum a jejich Runaway Train. Budou taky Krištof, jejich Srdce být. A co se týká novější muziky, tak si dáme Ray Daltona, jeho Blood Running. Já jsem Vlastia Mancík, přeju vám krásné úterní odpoledne s datem 12. května. Za chvíli další humorářské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů. Podrobnosti uslyšíte na rádiu jich už za chvíli.
1: Doma u nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
2: Poslouchejte rádio jich a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
3: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
2: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 tisíc korun je vaše.
3: Buďte v dosahu rádia jich a chytněte si své místo v letadle.
2: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojich.cz,
3: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
4: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
5: Vitajte, strýcu, to je ale krásně. No, letos budu mět veltlínek velký jak kedlubny. A kedlubny? Jak melúny. Však nakupuju hnojiva i postřiky ve vinařském domě v Dubňanech. Mají to tam velice kvalitní a přitom levné. To víte, světová kriza. Tož pojďte teda se mnou a uvidíte sám. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
6: Chcete stabilní?

0: práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: něco, tak Allegro.
1: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Konkurs na ředitelku školy v Bílovicích na Uherskohradišťsku vyvolal spory a pochybnosti a do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů. Výběrové řízení na novou ředitelku základní a mateřské školy v Bílovicích vyvolalo dle serveru I dobrý den mezi zaměstnanci části veřejnosti silné emoce. Dočasná ředitelka Andrea Koníčková označila konkurs za netransparentní a upozornila na vazby vítězné kandidátky na vedení obce. Radní ale jakékoliv pochybení odmítají a tvrdí, že výběr proběhl podle pravidel. Novou ředitelkou se má stát u července Eva Kirjeková. Část zaměstnanců školy přitom podpořila setrvání dosavadní ředitelky ve funkci. Situaci už řeší také odbory a podnět dostala Česká školní inspekce i Zlínský kraj. Do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů, to je meziročně o 3% více. Nejvýrazněji rostl počet zahraničních návštěvníků, a to o více než 17%. Turisté v regionu strávili dohromady přes 357 tisíc nocí. Nejvíce zahraničních hostů tradičně přijelo ze Slovenska, následovali návštěvníci z Polska a Německa. Podle vedení kraje roste zájem o region díky nabídce lázeňství, gastronomie i aktivního odpočinku.
2: Počasí.
1: Tak se pojďme podívat na venkovní teploty. V Uherském Hradišti měříte teď 14 stupňů Celsia, v Jalubí 13, ve Strážnici a v Hustopečích potom 12 stupňů Celsia. Zítra ráno bude převládající menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat. Postupně čekáme oblačno nebo až zataženo. Odpoledne se může výjimečně objevit slabá přehánka. Večer a v noci přechodně a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17, ve Zlínském kraji potom 13 až 16.
4: Bezstarostný pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A pojďme se podívat také na silnice. Připomínám, že v Brně v Gajdošově ulici u křižovatky s Bubeníčkovou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a v Brně ještě zůstaneme. V Brně v Vinohradech v Žerošické ulici u odbočky k Penny směrem na Líšeň zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte se silným provozem a se zdržením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Už je to tady, poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby pašti Rašovská, kterou najdeme v Sobulkách. Právě Eva Rašovská vyrábí poctivé paštiky nebo trhaná masa, která najdeme na jejím e-shopu www.paštikyrašovská.cz. Podívejte se tam, pro jistotu si k tomu vemte chleba, protože budete mít hlad 100%. No a k tomu přímo z výroby můžete odebírat například jemné párky pro děti nebo poctivé špekáčky a vynikající klobásky. Tak pojďme na to, pokud se chcete dostat k téhleté výhře, tak je dobré poslouchat Rádio Jih, odpovědět na soutěžní otázku SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp, no a potom už jenom čekat na to, že vás vybere náš počítač. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje rocková kapela ze Sobůlek, jejíž song Zvyky hrajeme tady u nás na Rádio Jih. Samozřejmě nabídneme i ukázku. Mimochodem, na začátku letošního roku tahle sobulská kapela vydala 5 nových songů a my se vás dneska ptáme, jak se jmenuje rocková kapela ze Sobůlek. Své odpovědi posílejte právě teď na číslo 606 703 889, 606 703 889, SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp a vězte tomu, že když bude vaše odpověď správná, tak se dostanete do hry o poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštiky Rašovská, kterou najdeme v Sobulkách www.paštikyrašovska.cz. Mrkněte se tam a já ještě jednou připomenu, že dneska pátráme potom, jak se jmenuje sobulská kapela. Tak víte to? Pokud ano, pište a posílejte odpovědi právě teď.
2: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
1: Tak a my si teďka o téhle té kapely dáme taky jejich celou písničku Zvyky. A když se podíváte na naše webové stránky www.radiojih.cz do playlistu, tak tam uvidíte správnou odpověď.

0: Je tady rekapitulace dnešního tajemného jihu. V něm vám nabízíme poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštiky Rašovská, kterou najdeme v Sobůlkách. Právě Eva Rašovská vyrábí poctivé paštiky nebo trhaná masa, která najdeme na jejím e-shopu www.paštikyrašovská.cz. No a k tomu přímo z výroby můžete odebírat například jemné párky pro děti nebo poctivé špekáčky a vynikající klobásky. www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam a pokud chcete si takhle vydělat 500, kterou vlastně utratíte na tomhletom e-shopu, tak správně odpovězte na dnešní soutěžní otázku. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jak se jmenuje rocková kapela ze Sobůlek, jejíž song Zvyky hrajeme tady u nás na rádiu jih. Tady je malá ukázka. Mimochodem, na začátku letošního roku tahle sobulská kapela vydala 5 nových songů a my se vás ptáme, jak se jmenuje rocková kapela ze Sobůlek. Nemusíte všechno znát, stačí vědět, kde hledat. www.radiojih.cz playlist, tam najdete správnou odpověď úderem 16. hodiny. Tak své odpovědi na otázku, jak se jmenuje právě rocková kapela ze Sobůlek, posílejte SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na 606 703 889.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: tyčky 48, holky, já dneska slavím a věřím tomu, že slavit bude už za pár vteřin taky Zdeněk. Toho totiž máme na telefonní lince, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, tak Zdendo, slyším, že jsi zaparkoval někde, že jsi přistavil.
1: Ano.
0: Což je super. Tak prosím tě, my jsme dneska v tajemném jihu pátrali po tom, jak se jmenuje rocková kapela ze Šubůlek. Jaká je správná odpověď?
1: Správná odpověď je kapela Atak.
0: Ano, Atak byla správná odpověď. To znamená jedno jediné, že pro tebe máme poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštíky Rašovská, kterou najdeš v Sobůlkách. Ten ti pošleme přes WhatsApp a právě Eva Rašovská vyrábí poctivé paštíky, trhaná masa, které najdeš na jejím e-shopu www.paštikyrašovská.cz a k tomu přímo z výroby můžeš odebírat například jemné párky pro děti nebo poctivé špekáčky a vynikající klobásky. Tak co by si si dal jako hned teď, kdyby si mohl lusknout prstem a hned by ti to přistalo v autě?
1: No samozřejmě paštíku, já ty její výrobky znám a kupuju.
0: Tak to jsme rádi, to jsme rádi, padlo to na úrodnou půdu, tak přejeme šťastnou cestu, potom dobrou chuť, měj se krásně, ahoj.
1: Jo, naspoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme v rámci tajemného jihu tady na rádiu jejich poukaz v hodnotě 500 korun na poctivé uzeniny z výroby paštiky Rašovská, kterou najdeme v Sobůlkách www.paštikyrašovská.cz. Mrkněte se tam a pro jistotu si připravte chleba, protože se vám rozhodně budou zbíhat sliny.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a já vás teďka přesměruju na náš Facebook, protože policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska. Mrkněte se tam a sdílejte.

0: 16 hodin 28 minut přesně. Za chvíli slibovaný Ray Dalton. Ale teď jedna pátračka. Policisté pátrají po 15-leté Lence Kráskové z Brněnska. Domů nedorazila minulý týden ve středu. Rodině tehdy telefonicky řekla, že jí ujel autobus a přijede později. Od té doby je nezvěstná. Podle dosavadních informací se pohybovala v Brně. Dívka je hubená, má hnědé oči i vlasy, měří zhruba 165 až 170 cm. Policie po dívce pátrá v režimu dítě v ohrožení. Jakékoliv informace o jejím pohybu nebo pobytu můžete oznámit na lince 158. A jak jsem říkal před malou chvíli, tak to můžete i nazdílet na Facebooku, protože tuhleto informaci o pátrání jsme tam také dali.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Milovníci vína a dobré zábavy, připravte se! Bučovice budou žít! Zámecký košt vín přináší stovky vzorků, neomezenou degustaci a atmosféru, která vás pohltí. Čeká vás cymbál, folklor, tanečníci a odpoledne to rozjede kapela The People. To vše v kouzelném prostředí arkádového nádvoří renesančního zámku. V sobotu 16. května od 10 hodin. Vstupenky přímo na místě. Přijďte ochutnat, pobavit se a užít si den, na který se nezapomíná.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 104. Brno. 105.1. Uherské Hradiště. 969. A Zlín.

0: Doufám, že jste taky happy, když posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, Pharrell Williams, jeho happy za chvíli, IMT Smile, ľudia nie sú zlí, ale pozor, radím vám dobře, mrkněte se na naše webové stránky www.radiojih.cz, protože tam máme takové malé jarní Vánoce. Kromě toho, že hrajeme o leteckou dovolenou do Řecka pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun, tak si můžete zajistit snídaní do vaší práce v Jihomoravském a Zlínském kraji a dozvíte se také informaci o tom, jak to udělat, abyste vyhráli elektrokolo v hodnotě 81 000 korun. www.radiojih.cz, mrkněte tam pro jistotu hned teď.
1: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov. 33. ročník mezinárodního cyklistického závodu Na kole regionem Kyjovské Slovácko se koná 16. a 17. května. V sobotu vás čeká kritériní liga v ulicích Kyjova, kde rozhoduje rychlost i taktika. V neděli pak silniční závod na trase Stráževice, Věteřov, Sobulky s kopci, rovinami a napínavým finišem. Start i cíl je před obecním úřadem ve Stráževicích. Více informací najdete na www.ckdacom.kyjov. Kyjov.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zpěvačka Kylie Minogue In Your Eyes v 16.56 na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. Co si dáme po 17. bude Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? Bude taky BB Rexha, New Religion. A co se týká 90., tak se těšit můžete na Rickyho Martina, Livin' La Vida Loca. Triatlon ve Zlíně omezí dopravu i provoz MHD, také o tom budou mimo jiné jihomoravské zprávy, které mám pro vás připravený kolega Petr Indra. Já jsem Vlastia Mancík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
6: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
7: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
5: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
6: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
7: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
5: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezký podvečer, bylo přesně 17 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v přestavbě křižovatky D1 a D2 v Brně a triatlon ve Zlíně omezí dopravu i provoz městské hromadné dopravy. V Brně pokračuje rozsáhlá přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, kterou denně projede až 80 tisíc aut. Silničáři aktuálně budují mostní pilíře, opěrné zdi a na stavbě pracují jeřáby i další těžká technika. V dubnu se podařilo znovu otevřít sjezd od Bratislavy k obchodnímu centru Avion a nově průjezdná také cyklostezka podél řeky Svratky. Řidiči musí dále počítat s omezeními. V místě jsou průjezdné jen dva zúžené pruhy v každém směru. Rekonstrukce za více než 3 miliardy korun má skončit v listopadu příštího roku. Víkendový závod Super Sprint Triathlon Pardon, Zlín přinese dopravní omezení v části města i změny v městské dopravě. Uzavřená bude část ulice Hradská a linka 32 pojede v sobotu i neděli po náhradní trase přes filmové ateliéry pod označením X32. Bez obsluhy zůstanou zastávky Kudlov, Dolní Konec a Hradská. Dopravní společnost upozorňuje, že časy spojů se mohou kvůli závodu měnit.
2: Počasí.
0: V Mikulově, ve Zlíně a v Čejči měříte aktuálně 12 stupňů Celsia, v Otrokovicích potom 13. Zítra ráno bude převládající menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat. Postupně čekáme oblačno nebo až zataženo. Odpoledne se může výjimečně objevit slabá přeháňka. Večer a v noci přechodné a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 13 až 16.
4: Bezstarostní pronájem vozu Volkswagen nebo Audi vám poskytne operativní leasing zahrnující pojištění a servis. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice v Břeclavi. V hlavní ulici u křižovatky s ulicí na Valtické zasahují hasiči u požáru vozidla. Na místě doprava zpomaluje, blokovaný je jeden jízdní pruh. Na Brněnsku na výjezdu z Rajhradu v Syrovické ulici směrem na Pohořelice havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Kolona se tady netvoří. A na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Prahy havarovalo osobní auto z nákladňákem. Blokují jeden jízdní pruh. S kolonou počítejte od 189. kilometru.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: 17 hodin, 2,5 minuty, posloucháte Rádio Jih. Vlastně Macík přeje krásný podvečer a my vyjíždíme do společné poslední čtvrté hodinky. Tak si to užijeme.

0: jejich rádiu Jižní Moravy, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká dál. Rozum zůstává stát. Už za chvíli budeme na rádiu jich mluvit o tom, že brněnská zoologická zahrada zveřejnila video, na kterém je vidět agresivní chování jednoho z návštěvníků. Co provedl, to se dozvíte, pokud budete držet vlnu i po dalších dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy. Children.

0: po frekvencích Rádia Jižní Moravy. V tuhletu chvíli míříme tam, kde nás ladíte, na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnská zoologická zahrada totiž zveřejnila video, na kterém je vidět agresivní chování jednoho z návštěvníků vůči takinovi indickému. Ten patří mezi vzácná horská zvířata pocházející z oblasti Himaláje. Návštěvník, který zřejmě nemá rozum, podle záběrů z videa překročil vyznačenou hranici u výběhu, klackem několikrát udeřil do konstrukce a část dřeva následně hodil přímo po zvířeti. Brněnská zoo označila incident za naprosto nepřijatelný a připomíná, že podobné jednání může být posuzováno i jako týrání zvířat. Případ vyvolal silné reakce také na sociálních sítích, kde lidé volají po přísnějších postižích pro podobné návštěvníky. Tak do Brna samozřejmě zdravíme a věříme tomu, že to byl jeden z posledních incidentů, který se tady stal.
1: Objevte nový Dongfeng Shine GS. Prostorné kombi v letní limitce již za 499 tisíc. Navštivte Jonál, prodejce Dongfeng v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tady na rádiu Jich budeme mít skvělou zprávu pro všechny milovníky zlatavého moku, kteří jsou buď to přímo nebo z okolí Zlína. Druhým rokem se tady totiž uskuteční májové pivní slavnosti a podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich do 10 minut. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte rádio Jich online.

0: posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Hledáte program pro děti na léto?
3: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
2: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.

0: www.klimastyle.cz.
1: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní lajna Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na Škoda Auto.cz.

0: Město Zlín připravuje na sobotu 16. května májové pivní slavnosti. V tuto chvíli se proto vydáváme přes frekvenci rádia Jih 98 FM právě do Baťova města. Májové pivní slavnosti ve Zlíně vám nabídnou v čase od 14 do 24 hodin kombinaci kvalitní gastronomie a bohatého hudebního programu pod širým nebem. Základem nabídky bude široký výběr z produkce pivovarů, který doplní sortiment různorodého jídla a drinku. Hudební doprovodná část je potom rozdělena do dvou bloků. Od zahájení ve 14.00 do 17 hodin vystoupí zlínský hudebník, kytarista a zpěvák Jan Majkus. Následně od 17 hodin převezmou program dva rokový DJs Martin Koenig a Jaroslav Loucký. Ti se postarají o velkou open air rokotéku, která potrvá až do půlnoci. Sobotní májové pivní slavnosti ve Zlíně jsou určeny všem zájemcům o pivo, dobré jídlo a rokovou hudbu. Tak si přijďte užít květnovou sobotu v rytmu zlínské hudební scény na tržiště pod Kaštany. Kdo ví, možná se tam uvidíme. Vlastě Macík přeje hezký úterní podvečer na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
5: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
6: Hledáte práci, která voní po kávě? Do prodejny italské kávy v Kyjově hledáme novou posilu. Staňte se baristou a prodejcem prémiových italských potravin. Čeká vás práce se zákazníky, příprava skvělé kávy i lehká administrativa. Nabízíme práci od pondělí do pátku, férové platové podmínky a příspěvek na stravování. Více informací najdete na Facebooku skvělá-káva.cz nebo volejte 604 868 222.

0: XXX Lutz Brno. XXX Lutz do Minábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Konkurs na ředitelku školy v Bílovicích na Uherskohradišťku vyvolal spory a pochybnosti a do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů. Výběrové řízení na novou ředitelku základní a mateřské školy v Bílovicích vyvolalo dle serveru I dobrý den mezi zaměstnanci části veřejnosti silné emoce. Dočasná ředitelka Andrea Koníčková označila konkurs za netransparentní a upozornila na vazby vítězné kandidátky na vedení obce. Radní ale jakékoliv pochybení odmítají a tvrdí, že výběr proběhl podle pravidel. Novou ředitelkou se má stát u července Eva Kyrieková. Část zaměstnanců školy přitom podpořila setrvání dosavadní ředitelky ve funkci. Situaci už řeší také odbory a podnět dostala Česká školní inspekce i Zlínský kraj. Do Zlínského kraje letos v prvním čtvrtletí přijelo přes 137 tisíc hostů, to je meziročně o 3% více. Nejvýrazněji rostl počet zahraničních návštěvníků, a to o více než 17%. Turisté v regionu strávili dohromady přes 357 tisíc nocí. Nejvíce zahraničních hostů tradičně přijelo ze Slovenska, následovali návštěvníci z Polska a Německa. Podle vedení kraje roste zájem o region díky nabídce lázeňství, gastronomie i aktivního odpočinku.
7: Počasí.
8: Dnes večera v noci malá oblačnost, místy se může vyskytnout slabší přeháňka, naměříme 4 až 1 stupeň. Zítřek bude s menší oblačností, později většinou s velkou oblačností, výjimečně se slabou přeháňkou, spíše v severní části kraje. Večera v noci přechodné ubývání oblačnosti, zítra přes den 14 až 17 stupňů na jihu Moravy a 16 naměříme ve Zlínském kraji.

0: Get your sexy on.
1: Radio Ich.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: objednejte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Ve středu 13. května od 17 hodin v knihovně Kyjov se uskuteční setkání s magistrou Michaelou Strožovou na téma Pánevní dno jako klíč k funkčnímu ženskému tělu. Dozvíte se, jak správná péče o pánevní dno ovlivňuje zdraví ženy v gynekologii i porodnictví. Přijďte načerpat cenné informace a inspiraci pro své zdraví. Více informací na Facebooku Nemocnice Kyjov.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek má na Seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Rádio Jih. Počasí.
9: Jste si hem, no a já mám pro vás i při úterku počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci malá oblačnost a místy přízemní mrazíky. Teploty se budou totiž pohybovat od 0 po 4 stupně nad nulou. Ve středu pak skoro jasno, později oblačno až zataženo a teploty od 14 do 17 stupňů.

0: pohodový 12. květnový večer. Přejeme si ho vám všem, kdo zůstáváte s rádiem Jižní Moravy. A my se dnes hned z kraje večera podíváme do mých milovaných Čejkovic, kde už dnes probíhají přípravy na letošní slavnosti vína. Podrobnosti k události nabídnu za chviličku, tak zůstaňte doma v práci nebo i za volanty si hem. A z hity pro dobrou náladu, krásný večer Jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, no a platí, že zahradu Čejkovického zámku už 6. června po roce ovládnou pointy 27 nejlepších čejkovických vinařství. Zažijete stovky vzorků nejlepších moravských vín, hrát bude muzika. Chybět nebudou food trucky, skákací hrad a spousta aktivit pro děti. Takže letošní čejkovické slavnosti vína v prostorách zahrady zámku Čejkovice už 6. června. Do Čejkovic dnes speciální pozdrav, no a tohle jsou novinky z naší Moravy. A my vám ze studia jihu přejeme super úterní večer a klidnou noc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní úterní večer, přejeme si ho vám všem, kdo i dnes jedete na všech vlnách rádia Jih. A my se dnes budeme věnovat i bílokarpatským slavnostem v Uherském Brodě. Těm bude patřit vlastně druhý červnový víkend. Pozvánku přidám už za chviličku, tak zůstaňte s námi a užívejte úterní večer ve společnosti nejlepších hitů pro dobrou náladu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM. 1, 2, 3, 4.

0: 12. květnový večer trávíte si hem, no a platí, že Uherský Brod bude i letos, vlastně hned druhý červnový víkend, žít bílokarpatskými slavnostmi. Od 11. do 14. června tak budete moct zažít pestrou škálu aktivit, koncertů a výstav. Součástí slavností budou i koncerty Streetů 69, UDG nebo Hradišťanu. Chybět nebude folklorní program, jarmark lidových řemesel nebo fotbalová utkání. Takže určitě mrkněte do programu letošních uherskobrodských bílokarpatských slavností a vyberte si to, co vás bude bavit nebo zajímat. My si uzdravíme dnes i Uherský Brod, zvláště kamaráda Ivana Lásku, no a v úterý večer jedeme dál, a to s hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12. květnový večer startujete si Hem. V běhu další květnový týden a kalendářně vlastně většinu týdne slaví zmrzlí muži. Tedy dnes Pankrác, ve středu Servác a ve čtvrtek Bonifác. Tak na žádného z nich nezapomeňte a slavte s nimi. Venku máme zalito, včera na některých místech i trošku divočeji. Každopádně my bez ohledu na počasí už v tuto chvilku šlápneme do pedálů a večer nastartujeme dalšími hity pro dobrou náladu. Tak si ho užijte stejně jako celý týden. Super úterní noc vám z Horonína přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Jste si hem, no a já mám pro vás i příúterku počasí na dnešní noc a zítřejší den. Na Moravě v noci malá oblačnost a místy přízemní mrazíky. Teploty se budou totiž pohybovat od 0 po 4 stupně nad nulou. Ve středu pak skoro jasno, později oblačno až zataženo a teploty od 14 do 17 stupňů.

0: další květnový týden v běhu, měsíce nám bude tento týden lámat, no a já dnes nabídnu už za moment další, ale že exkluzivní pozvánku. Pozvu vás na květnové kácení máje do Kyjova, tak si na tuhle další úterní pozvánku počkejte a užijte večer, pokud možno v klidu, ve společnosti nejlepších songů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo, na jihu žijeme 12. květnovým večerem. No a já vám k relaxu, nebo některým třeba ještě i k práci, nabídnu další exkluzivní pozvánku. Kyjov se připravuje na letošní kácení máje, to pod taktovkou slováckého souboru Kyjov proběhne na Masarykově náměstí už 30. května od 17 hodin. Bude se zpívat, bude se tančit a i letos to bude velká moravská romantika. Tak se stavte 30. května na kácení máje v Kyjově. Úterní večer v běhu, no a já vám pro lepší náladu posílám další songy jihu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih.

0: úterní večer na jihu jede jako vlák a my se dnes budeme věnovat i vlastně už tradičnímu bučovickému Pojď na pivo festu. Termín letošního ročníku představím už za chviličku. Sihu vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Bouda.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: večerní zda na vlnách jihu, no a já vás dnes pozvu i na pivečko. V Bučovicích na 27. květen připravili další ročník Pojď na pivo festu, kde se i letos budou prezentovat oblastní mini pivovary. Hrát budou kapely, bude se grilovat a servírovat to nejlepší jídlo. To vše proběhne přímo v centru Bučovic na náměstí Svobody. Takže kdo z vás má rád to nejlepší pivo, super muziku a parádní atmosféru, tak se stavte 27. května v Bučovicích. Úterý se nám krátí, no a my na jihu jedeme dál, a to s nejvymazlenějšími hity pro dobrou náladu. Tak užívejte, krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné

0: práce. Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz. Rádio Jih, počasí.
1: Úterní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. V noci na Moravě malá oblačnost a místy přízemní mrazíky, teploty se budou totiž pohybovat od 0 do 4 stupňů nad nulou, ve středu pak skoro jasno, později oblačno až zataženo a teploty od 14 do 17 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou noc jižní a jihovýchodní Moravo.

0: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: na jihu Moravy je krásně, o tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, ta by budla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
0: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
0: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
0: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku. Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě malá oblačnost a místy přízemní mrazíky. Teploty se totiž budou pohybovat od 0 do 4 stupňů nad nulou. Ve středu pak skoro jasno, později oblačno až zataženo a teploty od 14 do 17 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

0: tak všechno mám.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na poctivé paštiky, uzeniny nebo vyhlášená grilovaná žebírka od paštiky Rašovská ze Sobulek. Více na paštikyrašovská.cz.
3: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: máte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Rádio Jih, počasí. Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem. No a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě malá oblačnost a místy přízemní mrazíky. Teploty se totiž budou pohybovat od 0 do 4 stupňů. Ve středu pak skoro jasno, později oblačno až zataženo a teploty od 14 do 17 stupňů. I pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které spolehlivě dokáží zvednout náladu. Tak mějte krásnou noc. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Pouda.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 13.5.2026. Po zbytek noci bude na Moravě skoro jasno a místy přízemní mrazíky. Teploty se totiž budou pohybovat jen od 0 do 4 stupňů nad nulou. Ve středu pak skoro jasno, později oblačno a zataženo a teploty od 14 do 17 stupňů. Krásnou noc přejeme a teď skvělý přelom dalšího květnového týdne.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: nás na jihu Moravy je krásně. O tom žádná. Ale dovolená v Řecku, pěkně u moře, tam je bodla.
1: Poslouchejte Rádio Jih a vyhrajte leteckou dovolenou v Řecku.
2: Stačí si jen tipnout správné vaše místo v letadle.
1: A dovolená v Řecku pro dvě osoby v hodnotě 28 000 korun je vaše.
2: Buďte v dosahu Rádia Jih a chytněte si své místo v letadle.
1: A než začnete balit kufry, podívejte se na www.radiojih.cz,
2: kde najdete vše o této parádní dovolené v Řecku.
3: Letecký zájezd do Řecka vám přináší cestovní kancelář KM Travel. Vezmeme vás na místo, kam se rádi vrátíte. www.kmtravel.cz.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih.

Radio I.

0: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete.